Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax rádio.

0: Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 11. června. Tento den roku 1946 se narodil britský zpěvák John Lawton z formace Uriah Heep. O 3 roky mladší je rocker Frank Beard, bubeník z legendárních ZZ Top. 11. červnový den se také narodili hudební skladatel Richard Strauss, ten v roce 1864, roku 1910 oceánograf Jacques-Yves Cousteau a v roce 1939 přišel na svět legendární automobilový závodník Jackie Stewart. Od roku 1965 slaví tento den modelka Linda Evangelista, o rok mladší je potom herečka Elizabeth Harley. Narozeniny má také Nick Helm, DJ, producent a člověk.

podepsána americko-sovětská dohoda o vzájemné pomoci ve válce proti Vietnamu. Na den přesně po 40 letech se konala premiéra filmu E.T. Mimozemšťan režiséra Stevena Spielberga. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: rádio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

Dnes máme čtvrtek 11. června a čtvrtek bude studený. Zpočátku čekáme převážně zataženo, zejména na severu středních Čech lokálně déšť. Postupně bude oblačnost proměnlivá, převážně velká a vyskytnou se četné přehánky místy i bouřky. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat, až se vyprší. Nejvyšší odpolední teplota jen 17 stupňů Celsia. No a tady je nejnovější Kryštof.

Kapela Kryštof vydala nový single, jmenuje se Půlnoční hřích, na kterém spolupracovala s influencerkou, zpěvačkou a čerstvou Miss Grand Czech Republic Dominik Aláďou. Richard Krajčo říká, Půlnoční hřích je single o touze, která ne vždycky musí být naplněná. O snech, které přichází těsně kolem půlnoci, proto Půlnoční hřích. Je to v okamžiku, kdy to staré ještě neodešlo a to nové se teprve rodí. Je to o skryté vášni, o emocích, které zůstávají pod povrchem. Teď v tuto chvíli si myslím, že jediná vášeň je udržet otevřené oči a neusnout a nespadnout do kafe. Takže dobré ráno.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Billie Jean, Michael Jackson, to jsou léta 80. Ale byl to hit v 80. letech, byl to hit v 90. letech a je to hit pořád ještě stále. V roce 1982 vám bylo kolik? Tehdy totiž Michael Jackson sám ve 24 letech napsal a složil. Napsal text, složil hudbu k téhleté písničce na své album Thriller. To bylo v roce 1982 a jako single tahleta písnička vyšla na začátku roku 1983, proto aby v roce 1984 byla v čele světových hitparád. Vlastně ten rok 1984 byl hodně tvořivý. To byly Modern Talking, to byly Ghostbusters, anebo taky Frankie Goes to Hollywood, takže rok 1984 byl přelomový pro pop music. Teď je přesně 6 hodin 23 minut a já mám pro vás připravenou českou písničku.
1: Ráno na relaxu.
2: Relax Radio.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.

0: 6 hodin, 31 minut.
1: Relax Radio.
0: A je čtvrtek, 11. června. Dnes zpočátku čekáme převážně zataženo, zejména na severu středních Čech, lokálně déšť. Postupně bude oblačnost proměnlivá, převážně velká, vyskytnou se četné přehánky. Zahradu zalívat v těchto dnech nemusíte. Místy ale přijdou i bouřky. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší odpolední teplota nebude příliš vysoká, ani ne 20 stupňů, maximálně 17 stupňů Celsia.

0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.
1: Relax Radio.

Jeden den, to je právě dnes, čtvrtek 11. června. U které se zpívalo teď v téhleté písničce. 6 hodin 39 minut, činasky už jsou připravený, měl bych si boty zout. A tak mě napadlo podívat se do světové továrny, kolik se vyrobí nejvíc botů a kde nejvíc. Tak celosvětově denně, každý den se vyrobí víc než 65 milionů párů bot denně. Takže když to vypočítáte, sečtete, potržíte krát 365, tak vám vyjde, že celoročně každý rok se vyrobí 24 miliard párů bot ročně. No a nejvíc všech bot se vyrábí v Asii, přibližně 88%. Tady jsou ale český činasky.

0: zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusu. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Doprava z Prahy. Dopravní nehoda 4-osobního aut se stala v ulici k Barandovu, ale ve směru od Barandova k Pražskému okruhu. Je to kousek od Pražského okruhu. Nájezd v podstatě téměř z ulice k Barandovu. 4 osobní auta. Počítejte s tím.
1: Volejte nám anebo

0: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Ve čtvrtek 11. června je přesně 7 hodin.
1: Relax Radio.
0: Počátku čekáme převážně zataženo zejména na severu středních Čech, lokálně déšť. Postupně bude oblačnost proměnlivá, převážně velká, vyskytnou se četné přehánky. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat, možná odpoledne budou i bouřky. Maximální teplota odpoledne by neměla být vyšší než 17 stupňů Celsia. Tak vzhledem k tomu počasí celý tento týden, volil bych nějaké vitamínky a aspoň si dáme teď v této hodině malinový sirup od babičky skupiny Miraj.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Na silnici číslo 7, kousek za Louny směrem na Prahu na úrovni Chlumčan. Počítejte se zdržením, je tady dopravní nehoda, srazila se dvě osobní auta.
0: Relax Radio. Louny 94,8 FM. 94,8 FM.

sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: 15 minut po 7 hodině raní. Už za chvilku budu mít pro vás jednu fotbalovou soutěžní otázku, vstupenky na pokáče a fotbalu se budeme věnovat určitě i v příští hodině, protože dnes to všechno vypukne.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Den D fotbalového mistrovství světa 2026, protože dnes to všechno značné, dnes to vypukne. Zahajující zápas se odehraje dnes na legendárním svatostánku Estádio Azteca v Mexiku mezi domácími fotbalisty a Jihoafričany. A tím odstartuje měsíční radost, která se jmenuje fotbalové mistrovství světa.
1: Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 11. června. Tento den roku 1946 se narodil britský zpěvák John Lawton z formace Uriah Heep. O 3 roky mladší je rocker Frank Beard, bubeník z legendárních ZZ Top. 11. červnový den se také narodili hudební skladatel Richard Strauss, ten v roce 1864, roku 1910 oceánograf Jacques-Yves Cousteau a v roce 1939 přišel na svět legendární automobilový závodník Jackie Stewart. Od roku 1965 slaví tento den modelka Linda Evangelista, o rok mladší je potom herečka Elizabeth Harley. Narozeniny má také Nick Helen, DJ, producent a člen Stereo MCs.

0: Za půl minuty bude půl osmé.
1: Relax Radio.
0: Čtvrtek bude chladnější se srážkami na většině území. Zpočátku čekáme převážně zataženo a zejména na severu středních Čech lokálně déšť. Postupně bude oblačnost proměnlivá, převážně velká, vyskytnou se četné přehánky, možná i bouřky. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat, ale zima bude po celý den maximálně 17 stupňů Celsia. Takže pro zahřátí je tady Enrique Iglesias od nás.

0: 31. července v pátek večer v přírodním divadle Doxy u Kladna bude vystupovat Pokáč. Ještě před ním bude zpívat special host Slavíček a vy tam můžete být s námi. Dvě vstupenky jsou ve hře. No, protože už začíná hvizdem fotbalový šampionát mistrovství světa v fotbale, tak soutěžní otázka zní, kolik centimetrů v průměru měří fotbalový míč na mistrovství světa. Jenom napovím, jsou různé velikosti, ale tohle je taková ta střední velikost, velikost 5. A ještě můžu napovědět, že obvod toho míče je zhruba 70 cm. Z toho se dá odvodit, kolik asi v průměru měří fotbalový míč, velký dospělý fotbalový míč na mistrovství. 70 cm je obvod a my se ptáme na průměr. Pište odpovědi do 8 hodiny na číslo 606 736 736 a vyhrajte dvě vstupenky na Pokáče. Relax Radio.
1: Ranní soutěž.

0: Ne. Ty jsou, viď?
1: Sladoučky, výborný.
0: A nejlepší je, že se musím natrát i sami.
2: Oblíbený samosběr třešní je tady. Přijďte si taky natrhat kvalitní, úžasný třešně. Různé odrůdy, pohodlné česání na nízkých stromech, vhodné pro celou rodinu. Ovocnářství Moštárna Jiří Hubáček ve Slaném se těší na vaši návštěvu. Více na Facebooku Moštárna Slaný.
0: Ovoce já mám rád, přijedu si.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: 7 hodin 59 minut.
1: Rakovník chce zjistit, zda mají obyvatelé zájem o dobíjecí stanice. A čtvrtek bude deštivý, dorazit mohou i bouřky. Přinášíme vám zprávy. Hezké ráno.
0: Relax Radio.
1: V Rakovníku připravili dotazníkový průzkum, který je zaměřený na zjištění zájmu obyvatel o využívání veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily ve vybraných rezidenčních lokalitách. Cílem průzkumu je získat informace o skutečném zájmu obyvatel o veřejné dobíjecí stanice. Výsledky pomohou městu lépe určit vhodná místa pro jejich případné umístění a stanovit priority pro další rozvoj dobíjecí infrastruktury. Průzkum se týká lokalit Bendovka pod nemocnicí v Lukách a Průběžná. Vlakové soupravy RegioFox nejezdí denně přes 10 000 kilometrů. Kde přesně se soupravy pohybují, řekne mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
2: Na neelektrizované tratě PIT v Praze a ve Středočeském kraji již bylo dodáno všech 38 plánovaných motorových jednotek RegioFox. Představuje to více než 4 000 míst k sezení v nových, klimatizovaných a bezbariérových vlacích na linkách PIT. Lišky obsluhují především tratě z Rakovníka do Berouna a dál do Prahy přes Nučice, z Prahy do Mělníka a také na Posázavském Pacifiku. Denně na nich najedou více než 10 000 kilometrů.
1: Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Na sociálních sítích to uvedl historik Petr Blažek či Konfederace politických vězňů. Mašínová byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům, a sestrou členů odbojové skupiny Josefa a Ctirada Mašínových. Kvůli činnosti svých bratrů, kteří za dramatických okolností utekli na počátku 50. let z Československa na západ, byla pronásledována komunistickým režimem. Politici, včetně prezidenta Petra Pavla, na sociálních sítích oceňují zejména její statečnost a charakter. Americká armáda dnes nad ránem oznámila, že dokončila další kolo úderů proti Íránu. Cílili na protivzdušnou obranu, průzkumná zařízení a komunikační techniku iránské armády po celé zemi. Írán hlásil exploze na řadě míst podobných jako při předchozím útoku o den dříve. Íránské síly pohrozily USA odvetou a uvedly, že zaútočily na americké základny v Bahrajnu a Kuvajtu. Teherán také oznámil, že je pro lodní dopravu zcela uzavřen Hormuzský průliv, který je klíčovou cestou pro přepravu ropy a plynu, a že zaútočí na každou proplouvající loď.
0: Sport.
1: Fotbalisté Portugalska v generálce před mistrovstvím světa porazili Nigérii 2-1. Přes hodinu odehrál za vítězný celek jeho kapitán Ronaldo, jehož čeká rekordní 6. mistrovství světa. Anglie si poradila s Kostarikou 3-0. Zápas v Orlandu začal kvůli počasí o hodinu později.
0: Relax Radio.
1: Ráno je na většině území zatažené až oblačné, zejména na severu kraje lokálně déšť. Postupně bude oblačnost proměnlivá, převážně velká a vyskytnou se četné přehánky, místy dokonce i bouřky. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Teplotní maximum pro dnešní den bude 17 stupňů.
3: Ty jsi Kamčo někdy fotbal hrála?
1: No, jednou, a narazila jsem si u toho malíček, takže od té doby to radši nehraju.
3: Tak nevím, jestli se mám zeptat, protože soutěžní otázku vlastně už můžeme ukončit. Za chvilku budeme volat vítězi. Kolik měří v průměru fotbalový míč?
1: No tak to nevím. Já mám špatný odhad, takže to s tím vůbec
3: jste
1: jako netroufnu.
3: Teď neviděli, milí posluchači, vypadly oči.
1: Ano, vypadly, musíme tady se sbírat teďko. No nevím, já nic radši říkat nebudu pro jistotu.
3: Typni si, kolik metr? Dva?
1: No, 4.
3: Dozvíte se za chvilku. 24/7.
0: Adam, Kamila Hagarová. Relax Radio.

0: družce a zdravím posluchače Marka. Mirku, hezký den, ahoj.
1: Mirku, telefonu zdravím, dobrý den.
0: Vidíš, jak bych ti změnil úplně identitu, kdybych ti změnil jedno jediné písmenko. To jsou věci.
1: Jedno jediné písmenko stačilo.
0: No, a všechno je jinak. Marek, Mirek. Tak, Mirku, hrál jsi někdy fotbal?
1: No, určitě každý hrál někdy fotbal.
0: Jako kluk. Ve družce, ty jsi ze družce, tam máte krásný fotbalový hřiště, teď se tam dělá parkoviště a aby se tam ještě líp dalo připarkovávat k tomu hřišti, ale ty jsi jaký sportovec, co hraješ?
1: Já hraju volejbal.
0: A jaký průměr?
1: To je trošku jiný než fotbal, ale taky to s míčem.
0: Je to menší, ne, ten míč volejbalový?
1: Je menší, lehčí, není tak tvrdý.
0: A kolik měří volejbalový míč, víš?
1: To jsi zaskočil.
0: Nevadí. Tak zpátky k tvé odpovědi, kterou jsi napsal. To jsi někde vyčetl určitě, ty jsi to neměřil. Kolik je průměr míče velikosti 5, což je taková ta standard mezinárodní velikost, která se bude hrát na mistrovství světa v fotbale. Takže napověděl jsem, že obvod je zhruba 70 cm. Ty jsi to počítal, anebo si to vyčet někde zjistil?
1: Počítá, taková ranní výpočet, taková jako na probrání.
0: Děleno Ludolfovo číslo a vyjde ti ten výsledek.
1: Je to
0: 22 cm. Ano, 22 cm, tak ty už to slyší i Kamča, už to víme všichni, že průměr fotbalového míče, toho nejlíp mezinárodního je 22 cm. Já ti blahopřeju, protože získáváš ne fotbalový míč, ani lístky na mistrovství světa, ale získáváš jiné lístky do Přírodního divadla Doxy u Kladna, kde bude 31. července zpívat, hrát Pokáč, bude tam určitě plno, krásné místo. Kdo nevyhrál dneska, koupí si vstupenky na goout.cz anebo si počká na zítřejší soutěž. A ještě kromě tebe a kromě Pokáče tam bude i Slavíček, který včera v hitparádě na Rádio Relax vyhrál se svojí písničkou. Takže já ti blahopřeju, jsou to dvě vstupenky, určitě si udělej čas. 31. července půjdeš, je to kousek, Doxy jsou od družce.
1: Tak hromotná půjdeme, půjdu a i s mojí manželkou,
0: s manželkou. Hele, družec od Dokes, to je zhruba tak jeden výkop fotbalový.
1: Možná i dva.
0: Blahopřeju, vydrž na telefonu, kdo nevyhrál dneska, vyhraje zítra.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Úterý 16. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Úterý 16. června zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
2: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Dny Marian v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Marian a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na

0: Fotbalový šampionát. Letošní šampionát proběhne v 16 hostitelských městech, nejvíce od roku 2002. Hrát se bude v USA, v Kanadě a v Mexiku, tedy ve třech státech. Začíná se dnes. Mexiko, Jihoafrická republika, Jižní Korea a Česko jsme ve skupině A. A ta nás bude samozřejmě zajímat nejvíc. Šampionát pro nás, pro české barvy, začne 12. června soubojem s Jižní Koreou. Ale abychom zápas viděli, tak budeme muset vstávat ve 4 ráno, respektive ještě předtím, kvůli časovému posunu. S Jihoafrickou republikou pak hrajeme 18. června v 18 hodin našeho času, to vychází, a s Mexikem 25. června ve 3 ráno, a to bude asi největší zápas. Nový formát šampionátu rozdělil 48 týmů do 12 skupin po 4. Každý tým odehraje 3 zápasy ve skupině, celkově se odehraje v základní části 72 utkání a celkem na šampionátu rekordních 104 zápasů. A po 20 letech se představí i čeští fotbalisté.
1: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: školy a školky pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je. Nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
2: No jasně, všechno u nás doma.
3: I moje hračky. Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
6: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Upozornění pro D8, pokud vyjíždíte z Prahy směr Teplice a blížíte se k odolné vodě, tak na 5,5 kilometru v tuto chvíli jsou v sobě dvě osobní auta. Na místo je přivolaná policie.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versins 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Z Prahy posíláte dopravní SMS-ku, že se stala dopravní nehoda v Holešovicích v ulici Plynární. Srazilo se osobní auto s motorkou, takže opatrně v ulici Plynární.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.

0: Kamčou jsme připraveni na zprávy přesně v 9:00.
1: V Lobečku začíná první etapa vzniku nové základní školy a v Neratovicích se blíží dokončení dětského bazénu. Začínají zprávy, jsme rádi, že jste s námi.
2: Relax Radio.
1: Dlouho připravovaný projekt nové základní školy v areálu bývalého středního odborného učiliště v Lobečku vstupuje do první realizační fáze. Město Kralupy nad Vltavou předalo staveniště zhotoviteli a v současné době probíhají přípravné práce spojené se zabezpečením a ohrazením prostoru. Již v nejbližších dnech zde odstartují demoliční práce na tělocvičně, která je součástí někdejšího areálu učiliště. Demolice potrvá po většinu letních měsíců a její dokončení se předpokládá na začátku září. Mluvčí Neratovic Barbory Walterové jsme se zeptali, jak pokračuje oprava dětského bazénu a zda práce běží podle plánu.
3: Práce na rekonstrukci dětského bazénu na letním koupališti pokračují podle harmonogramu a blíží se do své závěrečné fáze. Stavební práce probíhají bez komplikací a vše směřuje k tomu, aby byl areál připraven na zahájení letošní sezóny. Připomeňme, že tato rekonstrukce představuje třetí a poslední etapu postupné modernizace koupaliště. Nová nerezová vložka zajistí lepší vodotěsnost, snazší údržbu a příjemnější podmínky pro nejmenší. Součástí úprav jsou nové odtokové žlábky a modernizované herní prvky.
1: Cestu mezi Plzní a Karlovými Vary komplikují stavební práce na silnici 1/20. Ředitelství silnic a dálnic tam upravuje téměř 4-kilometrový úsek vozovky. Provoz je kvůli částečné uzavírce řízen semafory a u Toužimi se tvoří dlouhé kolony. Úpravy silnice mají zlepšit plynulost dopravy a zvýšit bezpečnost. Omezení potrvají podle ředitelství silnic a dálnic přibližně do září. Pětina nákladů českého zdravotnictví souvisí s cukrovkou a jejími komplikacemi. Podle nákladů z roku 2023 byly dopady nemoci, kterou trpí přes 1 000 000 Čechů, vyčísleny na 120 miliard korun. Odborná společnost spolu s ministerstvem zdravotnictví proto připraví plán do roku 2035, jak nemoci předcházet a zvládat její dopady. Nemoc má dva typy. Při prvním tělo pacienta přestane produkovat inzulín, druhý je častější a souvisí s nezdravým životním stylem. Současná léčba a tlak na změnu životního stylu u pacientů druhého typu není dostatečně efektivní. Je potřeba u pacientů zasáhnout dříve, než se objeví další zdravotní komplikace.
2: Sport.
1: Čeští fotbalisté zápasem s Koreou v Mexiku vstoupí do mistrovství světa v Americe. Národní tým se pokusí ve svém prvním duelu ve skupině A bodovat a udržet neporazitelnost od nástupu trenéra Miroslava Koupka. Soupeři se poprvé utkají v soutěžním zápase, souboj podle bookmakerů nemá favorita. Český celek by se případným vítězstvím hned na úvod turnaje hodně přiblížil postupu do vyřazovací fáze. Hráči se budou muset vyrovnat s těžkými podmínkami v Mexiku, především s nadmořskou výškou téměř 1600 metrů.
2: Relax Radio.
1: Časí. Zpočátku očekáváme převážně zataženo a zejména na severu kraje lokálně déšť. Postupně bude oblačnost proměnlivá a vyskytnou se četné přehánky, místy i bouřky. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů.
0: Jak to máš ty, Kamčo, s nadmořskou výškou? V jaké nadmořské výšce nejvyšší jsi byla?
4: Jo, tak to vůbec nevím.
0: Já jsem v Kanadě, když jsi byla v Kanadě?
4: To asi jo, já jsem si spíš myslela, že se mě budeš ptát na to Mexiko, jestli ta nadmořská výška tam je největší problém. Za mě tam je největší problém jako vlhko. By mi vadilo spíš než ta nadmořská výška, teda jako. To je šíleně.
0: Musíme vzít vlhkoměr a změřit, jak
4: no,
0: to tam
4: je. Já bych do Mexika jako, nevím, ne, není to úplně dobrý místo, podle mě.
0: Ty jsi byla totiž, ty jsi byla v Mexiku.
4: No právě, právě.
0: Takže ty říkáš právě teďka ze zkušenosti. No a my pokračujeme z Mexika zpátky do Čech a máme pro vás na

0: 10 minut po 9. hodině dopolední vám přeju co nejpříjemnější čtvrtek s datem 11. června. Co si budeme povídat? Počasí není úplně ideální, ale ono se to zlomí. Nebojte, to léto 100% přijde. Za námi je včerejší novinka Relaxády, což je hitparáda Relax Rádia, Kygo a Dan Timinský. A hlasovat můžete třeba pro tuhle novinku, pokud se vám líbí, tak na www.radio-relax.cz. Ostatně, tam můžete hlasovat pro všechny skladby. Hitparáda je vlastně jenom a jenom podle vás.
1: Relax.
2: Švarc.
1: Aleš Švarc. Relax.
2: Relax Radio.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu. U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro aktivy kefír v Bila klubu za 21,90 a Laurenca Prosecco při koupi od dvou kusů za 59,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: jenom minuta chybí do půl desáté, tohle byl David Guetta s Estelle a One Love. Nezapomeňte, že dneska budeme soutěžit o dvě vstupenky na letecký den v Rakovníku. Nevím ještě přesně úplně kdy, ale 100% to bude během dopoledne, tak pokud byste chtěli vyrazit a že bude rozhodně stát jako ten letecký den za to, tak poslouchejte, viděl bych to možná tak na příští hoďku. Kromě toho mám tady takovou jednu zásadní otázku. Dneska, když jsem se tak jako ráno probral k životu a tak dále, říkal jsem si, ty brďo, čtvrtek, zítra už pátek, pak je víkend a pak říkám, no víkend je pryč a pak zase pondělí, tak pro sebe mě napadla taková věc, kdybychom si mohli vybrat, aby byl víkend o jeden den delší, sváně, který pracovní den byste zrušili, pondělí nebo pátek? Jako samozřejmě asi většinově při dnešku řeknete pátek, tomu rozumím, ale když se nad tím zamyslíte, tak ono ani to pondělí není úplně špatný. Kdybyste měli na to nějaký názor, pohled a tak dále, tak ho napište na 606-736-736. Určitě to mrskneme i na Facebook, nebo tam možná dáme něco s muzikou, nechme se překvapit. No a taky vás čekají, neříkám, že za chvíli, ale tak za půl hoďku i zprávy.
1: Relax Radio.
2: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
2: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: 9:55, pojďme se podívat na dálnice, teda ještě předtím vám musím říct, že před chvilinkou jsem vylez tady na naší terásku, abych se podíval, sluníčko vykouklo. Po těch dnech, kdy máme zamračeno a kdy nám prší a není zrovna úplně nejteplejc, je to velmi příjemný. Tak to jenom tak jako bokem, teď se mrkneme na dálnice, konkrétně na D11, když bychom vyjížděli z Prahy, tak na 11. kilometru stojí porouchané vozidlo, nicméně zasahuje do jízdního pruhu, tak pozor, navíc jsou u něj lidé, protože se tam mění pneumatika po defektu, tak to auto je vlastně odstavené na díl. Jezděte opatrně, 11. kilometr, D11 Praha z Prahy ven. Pak ještě D5 Praha Rozvadov, taky porouchané vozidlo, očekávejte zdržení, je to na 73. kilometru, tak i tam jezděte opatrně. Kdyby něco, linka řidičů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: jsou, viď?
1: Sladoučký, výborný.
0: A nejlepší je, že se můžeme natrát i sami.
2: Oblíbený samosběr třešní je tady. Přijďte si taky natrhat kvalitní, úžasný třešně. Různé odrůdy, pohodlné česání na nízkých stromech, vhodné pro celou rodinu. Ovocnářství Moštárna Jiří Hubáček ve Slaném se těší na vaši návštěvu. Více na Facebooku Moštárna Slaný.
0: Ovoce já mám rád, přijedu si natrhat.
3: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

čtvrtečním dopolední žádný hudební kvalt, co si budem povídat, Dante Tomas, Miss California. Dneska jsem v podstatě sloučil, by se dalo říct, jednak naši takovou facebookovou anketku dopolední a jednak i sem do studia můžete psát na 666-736-736 a otázka je víc než jasná, nebo spíš takových zamýšlení, mě to napadlo dneska ráno, kdyby byl víkend o jeden den delší, no, protože se mi dneska nechtělo teda moc jako stávat, jo, tak který pracovní den byste zrušili? Pondělí nebo pátek? Zatím jako tady jasně převládá pondělí, protože většinou píšete, že pátek už nějak dojedeme. To je taková klasická odpověď. To už vydržím, to už dojedem a tak dále. Zatímco pondělí po víkendu je rozhodně těžší, takže pátek je celkem tak jako v klidu. Zatímco pondělí tady má, no řekl bych tak 70% hlasů, který vlastně přišli ve zprávách. I když k tomu, to se musím ještě podívat, jak jsme na tom na Facebooku, jak jste se na to dívali, co se týče našich médií jako takových. Děkuji.

0: podnikáte, tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert, dle srovnání k 3.6.

0: Je přesně 10 hodin, naproti mě už sedí Kamča, dneska teda, to je to divný, ale má rolák a skoro i zimní bundu, už čekám jenom rukavice, ale jdeme na zprávy.
1: U pražského letiště se tvoří dlouhé kolony a rekonstrukce kladenského autobusáku potrvá do konce prázdnin. Dnešní dopoledne s vámi tráví Aleš a Kamila.
2: Relax Radio.
1: Pražská policie doporučuje v následujících měsících využít při cestě na letiště Václava Havla městskou hromadnou dopravu nebo vyrazit s výrazným časovým předstihem. Kvůli stavbě nové mimoúrovňové křižovatky a s ní spojeným dopravním omezením totiž policisté opakovaně řeší komplikace v dopravě a několika kilometrové kolony. Zatím se nestalo, že by kvůli dopravním komplikacím zmeškala let větší skupina cestujících. Dopravní omezení začala 25. května. Letiště i policie zároveň apelují na cestovní kanceláře a hotely, aby na situaci upozorňovali své klienty. Stavba potrvá do října příštího roku. Nakladně začala dlouho očekávaná rekonstrukce autobusového nádraží. Co práce přinesou, řekne Jaroslav Kejmar z kladenského magistrátu.
3: Terminál se nově zmenší na dvě zrekonstruované nástupní hrany. Jejich součástí budou nové přístřešky, označníky zastávek, sloupy veřejného osvětlení i nový mobiliář. V uvolněném prostoru spodní části vznikne parkoviště pro zhruba 120 aut a vysazeno bude na 20 stromů. Práce odstartovaly demontáží starých přístřešků. Do 9. července se týkají nástupišť 1 až 3, od 10. do 30. července nástupišť 4 až 5. Provoz autobusů zůstane zachován. Linky se jen dočasně přesunou na vybraná odjezdová stání. Hotovo bude do konce léta.
1: Tuzemské národní parky hledají způsoby, jak ochránit nejcennější části svého území před rostoucím náporem návštěvníků. V rámci projektu Zodpovědně do přírody chtějí lépe rozložit turistický ruch, využívat data o návštěvnosti a více vzdělávat veřejnost v oblasti ochrany přírody. Kanada zakáže sociální sítě pro děti mladší 16 let a bude regulovat chatboty. Podle agentury Reuters to vyplývá ze zákona o digitální bezpečnosti, který ve středu představila kanadská vláda. Provozovatelům, kteří se jim nebudou řídit, hrozí vysoké pokuty. Kanada ke kroku přistoupila několik měsíců poté, co sociální média pro mladé lidi zakázala jako první země na světě Austrálie.
2: Sport.
1: Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek již má jasno o základní sestavě pro úvodní utkání na mistrovství světa v Mexiku s Koreou. Start útočníka Jana Kuchty je nadále nejistý, jeho zdravotní stav se nicméně podle kouče zlepšil. Na tiskové konferenci trenér Koubek zhodnotil kvalitu stadionu a řekl něco k zápasu.
4: Krásný stadion, samozřejmě, je to mistrovství světa, tak člověk ani nečeká nic jiného. Perfektní trávník, nízko střížený, bude to rychlá plocha. Ty musela jsou úplně jiná, každý má své zbraně, své přednosti a bude samozřejmě záležet hodně na taktických věcech, jak si vzájemně ty přednosti odebereme.
2: Relax Radio.
1: Ve středních Čechách převládá oblačnost, meteorologové předpovídají přehánky a místy také bouřky. K večeru mají srážky ubývat, teploty mezi 14 až 17 stupni.
0: Člověče, napadlo mě, co se týče těch sociálních sítí.
1: Ano.
0: Myslíš si, že... Ty jsi už z toho zpruzená, viď? Už jenom
1: ne,
0: jako,
1: ne, se mě to zajímá.
0: Myslíš si, že by to jako prošlo i u nás?
1: Já si myslím, že možná by bylo dobré to trošku jako regulovat, aha, protože já sociální sítě mám a když vidím některá děvčata, co natáčí třeba na TikTok a jim třeba 12-13, tak jako myslím podle odhadu, já bych třeba jako rodič nebyla úplně nadšená z toho, kdyby se tam to moje dítě tak nějak jako nakrucovalo. Je to jako hrozně nebezpečný a ta hranice je hrozně jako tenká.
0: Jo, tak to bylo slovo do pranice. Každopádně mě by spíš zajímalo, jak to jako hlídat, jak to omezit a tak dále, jo, protože to není zase tak jednoduchý úplně.
1: Tak já si myslím, že už teďkon vlastně fungují na Apple produktech nějaký omezovače nebo nějaký dohled rodičů, je to myslím si, že i na Facebooku a Instagramu, takže takhle nějak to asi kontrolovat, no.
0: Hele, můžu to doma navrhnout a říct, že jsi to řekla ty, jo?
1: Můžeš, klidně, jo? Můžeš, já potom počkám, až budu mít rozpíhaný kola.
0: Budou tě mít ještě radši, tak, muzika, Lake Malawi. Máme 4 minuty po 10. Posloucháte čtvrteční dopolední relax a my jedeme dál.

0: Ale čeká nás za chvilinku Artemas a Band Camino.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: 10 minut po desáté, tedy 10:10 na Relaxu Band Camino. Máme čtvrtek 11. června, bohužel. A nezapomeňte, nebo ne, nezapomeňte, spolu se mnou se můžete modlit, aby 20. června, což je sobota, bylo skvělé počasí. Na rakovnickém letišti se totiž představí 30 letadel v rámci leteckého dne v Rakovníku. A teď pozor, přiletí Mustang P-51D, ne že bych teda věděl, který to je, ale je to Mustang a to je důležitý. Uvidíte akrobacii na větroni L-13 a ještě dalších 25 vystoupení. To je taková jakoby lákačka, samozřejmě k tomu bude i bohatý doprovodný program. Sobota 20. od 13 hodin na rakovnickém letišti. A já vám pozor, nabízíme dvě vstupenky zadarmo. Stačí, když napíšete na 606-736-736, kam jste nejdál letěli, anebo pokud jste ještě neletěli, kam byste tak jako nejdál chtěli letět. Jako já myslím, že to je pro všechny skupiny. Tak kdo byste chtěli na letecký den, tak napište. Stačí málo.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Lehké hudební vzpomínání, tak tohle byla Whitney Houston, to jste určitě poznali, I'm Every Woman. Myslím si, že málo kdo ví, že tuhle tu skladbu původně naspívala už v roce 78 americká zpěvačka Chaka Khan. Mimochodem říká se, že ta cover verze od Whitney zastínila prý originál tak výrazně, že spoustu lidí po celém světě do dneška automaticky považuje tuhle tu skladbu za její vlastní. No a už jenom taková zajímavost nakonec, ta píseň, to, co jsme teďka slyšeli, se používá hodně třeba, a to je pravda, na sportovních akcích, na oslavách, konferencích i kampaních zaměřených na posílení postavení žen.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě kladenského zámku. Úterý 16. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Úterý 16. června zahrada kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
7: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater, pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.

0: Minuta po půl jedenácté, přátelé, hodně bych si přál, aby se na víkend zlepšilo počasí, už třeba jenom proto, že zítra, tedy v pátek 12. června od 19 hodin bude v areálu pivovaru Olešná u Rakovníka koncert legendární kapely Visací zámek, na který vás samozřejmě zveme. Vystoupí také Jiří Konvrzek a čeká vás skvělá muzika, výborné pivo z pivovaru Olešná a parádní atmosféra. Já myslím, že to je úplně neskutečná kombinace. Jinak, pokud by vás to zajímalo, tak vstupenky jsou v předprodeji na goout.cz. Mám tady ještě jednu pozvánku na víkend 13. a 14. června v areálu městského stadionu Sletiště se uskuteční krajská soutěž v požárním sportu profesionálních a dobrovolných hasičů. V sobotu budou na programu závody na 100 metrů s překážkami, odpoledne štafety a nedělní dopoledne bude patřit požárnímu útoku, který bývá nazýván královskou disciplínou.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: školy a školky pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
1: Dobrovolnice Bouchalka pořádají pod záštitou Rádia Relax první charitativní bazárek na podporu spolků a azylů, kteří pomohli s umístěním pejsků z Bouchalky. V úterý 16. a ve středu 17. června v atriu hotelu Kladno. Od 10 do 19 hodin si můžete nakoupit oblečení, psí potřeby, hračky, plyšáky, ale i dekorace a bižutery. Přijďte si nakoupit. Pomůžete a uděláte radost sobě i druhým. 16. a 17. června v atriu hotelu Kladno.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek

Co je dneska asi nejdůležitější? Mít svůj plán. Tohle byl Krištof, za minutku bude 10:45 a možná jste před chvilinkou zaregistrovali reklamu na charitativní bazárek, který pořádají dobrovolnice z Bouchalky, je pod záštitou Relax Rádia. My to pro puštěné pejsky a psí útulky děláme relativně dost, tak přifařili jsme se svým způsobem, aspoň podporou i k tomuhle. Ten bazárek proběhne v Atriu hotelu Kladno, jenom lehce připomínám, 16. a 17. června. Ten výtěžek toho půjde na veterinární péči, podporu spolku a azylu, který pomohli s umístěním pejsků, s výstavbou kotců a taky výběhu, půjde na speciální granule, převýchovu a tak dále. Prostě je to takový klasický charitativní bazárek, oblečení, psí potřeby, hračky, plyšáky a tak dále. Kdybyste se chtěli zúčastnit, nezapomeňte Atrium hotelu Kladno 16. až 17. června. Je to jenom na vás. Jo a ještě připomínám, pozor, ale to až za chvíli.

0: Pomalinku, ale ještě se blížíme k 11. hodině. Já jsem před chvilinkou slíbil, že vám ještě něco připomenu. Jedna důležitá věc. V téhleté hodině soutěžíme o 2 vstupenky na letecký den v Rakovníku. Podrobnosti jsem k tomu říkal, ten letecký den je 20. června, bude tam toho spoustu. 30 letadel přiletí Mustang P-51D, to si musím vždycky přečíst. Uvidíte i akrobaci na větroni, což asi není nic jednoduchého. A dalších asi 25 vystoupení. Máme tady pro vás 2 lupeny, je tam bohatý doprovodný program. A v podstatě proto musíte udělat jenom, že napíšete na 606-736-736, aby to bylo hodně jednoduchý. Pokud už jste někam jako hodně daleko letěli, tak kam jste nejdál letěli, a nebo jestli jste třeba vůbec neletěli, já třeba jsem ještě nikdy neletěl, tak kam byste si chtěli zaletět? Stačí odpovědi na tyhle ty otázky, pošlete to a hned ten první vstup po 11. hodině někomu dáme 2 lupeny na letecký den v Rakovníku, který proběhne 20. června.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz. Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Upřímně, Kamča přitvrdila a na další zprávy v 11 přišla i v zimních botech.
1: Po ochlazení se o víkendu oteplí až na 24 stupňů a v půjčovnách zbývají poslední karavany. Přejeme vám pohodové dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Po nynějším ochlazení se o víkendu v Česku oteplí až na 24 stupňů Celsia. Bude ale nadále zataženo s deštěm, výjimečně i s bouřkami. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Ještě v pondělí pak bude chladněji a deštivo. Od úterka se ale začne oteplovat postupně až na 28 stupňů. Bude polojasno s přeháňkami nebo bouřkami. Jak pokročila výstavba dálnice D6 mezi Petrohradem a Lubencem, zjišťovala Kateřina Husárová z rakovnického deníku.
3: Největší pozornost poutá budovaný nadjezd železniční trati Plzeň-Žatec, kde během jediného týdne vyrostl celý charakteristický oblouk budoucího mostu. Přestože práce na většině objektů postupují podle aktuálních možností, stavba stále naráží na komplikované geologické podmínky. Právě ty v minulosti způsobily časový skluz. Termín dokončení úseku Petrohrad-Lubenec zatím není definitivně potvrzen. Podle posledních odhadů by se však řidiči mohli po novém úseku dálnice projet nejdřív ve roce 2028.
1: Půjčovny obytných aut a karavanů zažívají před začátkem prázdnin velký nápor zákazníků. Lidé, kteří plánovali vyrazit na rodinnou dovolenou v červenci a teprve nyní začínají hledat vůz, už u řady firem neuspějí. Oslovení provozovatelé hlásí na první prázdninový měsíc téměř 100% obsazenost. Termíny podle nich zmizely už během zimy. Půjčovny navíc sledují, že si Češi připlácejí za luxus a prostor. Prezident Petr Pavel dnes ráno odstartoval soutěžní jízdu veteránů 1000 mil československých z Prahy do Bratislavy a zpět. Na start se postavilo 130 historických aut, z toho více než polovina od českých výrobců. Soutěž už několik let obnovuje tradici stejnojmenného dálkového závodu mezi Prahou a Bratislavou 1000 mil československých, který byl pořádán Autoklubem Republiky Československé ve 30. letech 20. století.
2: Sport.
1: Karolína Muchová si příští týden zahraje po boku 44-leté tenisové legendy Siriny Williamsové čtyřhru na trávě na turnaji v Berlíně. O nové partnerce pro hvězdnou Američanku, která se tento týden vrátila po čtyřleté pauze na deblové kurty v Queen's Clubu, informoval list The Times.
2: Relax Radio.
4: Relax Radio.
2: Počasí.
1: Čtvrtek přinesl proměnlivou oblačnost, přehánky a lokální bouřky. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty během dne vystoupají až na 17 stupňů Celsia.
0: No tak to je nálož, ti řeknu. 17 stupňů, to je bomba.
1: To
0: už
1: je hrozný.
0: Skoro do plavek, no. Nicméně, já si
1: co
0: z toho dělám...
1: Co ty máš s těma plavkama?
0: Furt? Já si z toho dělám legraci, že sem chodíš tak jako hodně navlečená a tak dále. Ale víte co, to je taková situace, kterou já moc neznám, protože Kamča vždycky přijde do studia a je to relativně v pohodě, je happy jak dva grepy, ale dneska přijde. Klepe se celá od zhora až dolů. Okamžitě mi tady zavírá balkonové dveře. To prostě nejde.
1: Já už jsem byla jako naladěna na ty vysoké teploty. Takže tohle je pro mě jako skok, takže já opravdu jsem si dneska říkala, si náhodou nemám vytáhnout nějakou zimní obuv.
0: No tak pravda je taková, že Kamča je prostě dáma.
5: Jsem prostě dáma a tak zpívám ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta.
0: Takhle ještě zpívá, kdyby začala, tak to už bych asi nepřežil, jdeme dál.
2: Relax Radio.
6: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
6: Relax Radio.

0: Sliby se mají plnit po 11. hodině, přesně tak, jak jsem říkal. Mám tady pro vás dva lupeny na letecký den v Rakovníku, takže sobota 20. června, 30 letadel, Mustang, Větroň, akrobacie na Větroni, to musí být docela zajímavý. No a samozřejmě máme tady už dnešního výherce, na telefonu by měl být a předpokládám, že tam bude Jarda. Jardo, slyšíme se?
1: Ahoj.
0: Super, čau Wes. Mimochodem, otázka, to ani nebyla otázka, to bylo spíš jenom takové jako konverzační téma. Kam pak ty jsi nejdále letěl?
1: Já si myslím, že podle času, co jsme strávili, že tam je asi Turecko.
0: Jo, a nebylo to nikde s nějakým mezipřistáním, kde jste stáli 5 hodin?
1: Ne, to bylo dobrý, naštěstí.
0: Předpokládám, že to byla dovolená.
1: Byla, ano.
0: A vydařená aspoň?
1: A bylo tam vedro, no, tak jako dětem se líbilo, takže jako... Ano.
0: Takže tobě se muselo líbit, takhle bych to řekl.
1: Ano,
0: já to vidím úplně stejně. Mimochodem, jenom mi ještě řekni, máš nějakou třeba vysněnou zemi, kam by si se ještě chtěl zaletět? Ne, že bych ti tam teďka dal letenku, to ne, ale docela by mě to zajímalo.
1: Já nevím, možná ta Amerika, jako, ale projekcí spíš, než nějakou takovou, jako taková dovolená, jako někde se vyvalit na 14 dní na měsíc, to mě moc neláká. Je spíš nějakou prostě něco, nějakou cestovací.
0: No. Nějakou takovou punkovou cestovací dovolenou, že jo?
1: To by bylo super.
0: Tak to vítej v klubu, to bychom si rozuměli. Hele, máš od nás ony zmiňované dva lupeny, s kým půjdeš?
1: Vlastně
0: s přítelkyní. Tak si to užijte.
1: Děti necháme doma.
0: Jo, rozumím tomu, hele. Mám dvě, rozumím tomu. Každopádně, kdyby jsi měl teda vybrat ještě, co jsem se ptal dneska, co by si jako zrušil? Pátek nebo pondělí, aby bylo volno?
1: Já nevím, možná spíš ten pátek, no, ale je to asi úplně na stejno, no. Jako prodloužit si víkend před nebo po, ono to jde na stejno.
0: Ale většinově lidi tady typují pondělí, protože každý píše, že pátek, to už nějak doklepou, ale o to pondělí, že by si to ještě prodloužili, že to je příjemný, jako, no, tak.
1: To člověk... Pátek je malej pátek, takže takhle bych to viděl.
0: No, co člověk, to jiný názor. Jardo, gratuluju, užij si letecký den a měj se moc hezky, ahoj.
1: Děkuju, ahoj.
2: Relax Radio. Aleš Schwarz. Aleš Schwarz. Relax. Relax Radio.

0: školy a školky pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je. Nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
2: No jasně, všechno u nás doma.
3: I moje hračky. Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
6: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: Předpokládám, že asi v tom nejedu sám, nosím brýle a mám dokonce dvoje, jedny mám na dálku a jedny mám na blízko, teď to střídám, čas od času se mi stane, že je někde položím, zapomenu kde a tak dále. Což se mi stalo zrovna před chvilinkou? Proč o tom mluvím, říkáte si, proč jako je to z ničeho nic jako hlavní téma? Je to proto, že jsem se hned jako na základě téhleté informace, po 5 minutách jsem je našel, podíval, co se tak jako nejvíc jako ztrácí, protože i na tohle to jsou vlastně udělaný takový docela zajímavý statistiky, co ty lidi nejvíc hledají, co nejvíc ztrácejí. Tak jako brýle jsem tam paradoxně mezi prvními 5 nenašel, ale musím teda uznat, že něco na tom bude, protože průměrný člověk prý stráví během života týdny hledáním, a teď to pořadí, klíčů, jako to souhlas, o tom žádná. Aktuálně to jsou i telefony, jo, protože co si budeme povídat, sem tam to někde prostě občas položíme, nemůžeme si vzpomenout kde, pak peněženky, což u mě až tak moc nehrozí, protože já jako moc hotovost nenosím, ale co mi přijde hodně aktuální, je dálkový ovladač. To je pravda, to se mi stává, fakt je ten život té doby, co existují ty sdružený, jo, že prostě všechno nahrávete do jednoho, tak je to ještě horší, dřív to ještě šlo, že byla zvlášť televize, zvlášť tamhle to, vždycky jste aspoň jeden našel, ale dneska už je to prostě horší, ztratíte jeden a máte smůlu.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: 4,5 minuty po půl dvanácté, pojďme se podívat na dálnice, začneme asi na D5 na 5. kilometru, že byste frčeli z Rozvadova ve směru na Prahu, se tvoří kolony, zjevně to bude asi kvůli vozidlu, který se tam pohybuje, vozidlo údržby, nicméně bližší informace nemám, ale je dobrý s tím počítat. Mrkneme se i na Pražský okruh ve směru na D1 na 62. kilometru, se stala dopravní nehoda, dvě auta, v současné době se to odklízí, ale počítejte s tím, že i v tomhle místě, znovu připomínám, 62. kilometr směr D1, tak že to pojede asi trošku pomalejc.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Pouze v Unicredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně, až 5000 korun. Unicredit Bank.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.

pomalinku, ale jestli to tlačíme ke 12. hodině, čas oběda. Já se teda hodně těším, mám dneska nějaký hlad, ale chtěl jsem se ještě vrátit k tomu, co jsme tady rozjeli úderem 9. Dneska to byla taková jako zvláštní otázka, mě to napadlo ráno, ani to nebyla žádná anketa, nic takového. Ale kdyby byl víkend o jeden den delší, který pracovní den byste zrušili? Pondělí nebo pátek? A byl jsem hodně zvědavý. Já jsem se teda klopil k pondělku, protože co si budem povídat, ten pátek, ten už tak jako většinově nějak překlepem, ale pondělí, jako natáhnout si to z té neděle ještě o jeden den díl, to je prostě bomba. Trošku jste mě překvapili na Facebooku, to je plichta, půl na půl, ale je pravda, že v SMS-kách, který jste posílali na 606 736 736, to pondělí jako opravdu zvítězilo, takže asi to nebude, ale jako nápad je to dobrý, co říkáte?

0: 12. hodinu. Normálně jsem čekal, čím mě Kamča překvapí. Představte si, ona si přinesla na zprávy i krabičku se svačinou.
1: Byla zahájena poslední etapa výstavby východního obchvatu Hořovic a poškozená trolej zastavila v Praze vlaky mezi hlavním nádražím a Smíchovem. Den je v polovině, ale zprávy na začátku.
2: Relax Radio.
1: Práce na otevření vjezdu do Hořovic ve směru od Žebráků probíhají podle harmonogramu. Až do konce letních prázdnin potrvá výstavba poslední okružní křižovatky na komunikaci směrem na Lochovice. Po dobu stavebních prací bude doprava vedena po vyznačené objízdné trase. Dokončení východního obchvatu Hořovic je však pro další rozvoj města zásadním krokem. Přinese snížení tranzitní dopravy v centru, zvýšení bezpečnosti i celkové sklidnění dopravy. Dlouho připravovaný projekt nové základní školy v areálu bývalého středního odborného učiliště v Lobečku vstupuje do první realizační fáze. Mluvčí Kralup Aleš Levý.
3: Město Kralupy nad Vltavou předalo stanoviště zhotoviteli a v současné době probíhají přípravné práce spojené se zabezpečením a ohrazením prostoru. Již v nejbližších dnech zde odstartují demoliční práce na tělocvičně, která je součástí někdejšího areálu učiliště. Odstranění stávajícího objektu představuje první viditelný krok na cestě k rozsáhlé proměně celého areálu. Následně se otevře prostor pro další etapy projektu, jejichž výsledkem má být moderní vzdělávací zázemí, odpovídající potřebám současného školství.
1: Kvůli poškozeným trolejím se v Praze dnes dopoledne zastavila vlaková doprava mezi hlavním nádražím a Smíchovem. Provoz je silně omezený také přímo na hlavním nádraží. Některé rychlíky od Plzně jedou odklonem a končí ve Vršovicích. Ve stanici Praha Vršovice končí jízdu také rychlíky od Tábora. Omezení se dotýká i vlaku od Ústí nad Labem, které tak musí končit v Holešovicích. Dopravce cestujícím doporučuje, aby mezi Smíchovským a hlavním nádražím a také mezi Holešovským a hlavním nádražím jeli metrem. Na dně Indického oceánu vědci objevili rozsáhlé pohřebiště velryb, které se táhne v délce asi 1200 kilometrů a ukrývá pozůstatky staré přes 5 milionů let. Nález podle odborníků patří k nejvýznamnějším objevům svého druhu a pomůže přinést nové poznatky o dávné historii kitovců i o životě v jedněch z nejméně prozkoumaných částí oceánu.
2: Sport.
1: České tenistky se ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové utkají s Velkou Británií. Rozhodlo o tom dnešní los v Šenčenu, kde se finálový turnaj od 22. do 27. září uskuteční. Titul obhajují Italky.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Obloha je proměnlivá, převládá velká oblačnost a četné přehánky, místy i bouřky. Večer budou přehánky i oblačnost ubývat. Teploměry naměří maximálně 17 stupňů.
0: Ale když jsem tady nenápadně naznačil tvůj obědo svačinu, by se dalo říct. Jak nejoblíbenější, co je jako pro tebe v jídle?
1: Pro mě?
0: No.
1: Maso.
0: Jasně, a je ti jedno
1: jako
0: jaký?
1: Maso jako stejčík nějaký, jo, mám takhle. Ráda, no, medium rare. Když je dobře udělaný steak jako medium rare, no. Tak to je skvělý, to mi opravdu zlepší den, ale já mám ráda všechno. Svíčkovou, houbovou, nebo všechno ne, kromě koprovky teda, ale svíčkovou bych si dala, ježišmarja.
0: No tak teď jsem normálně začal slintat.
1: No, já
0: jako,
1: taky.
0: Dám to na oběd, ale ještě předtím nabídnu muziku. East 17, vzpomínání na Thunder. A už za chvilinku pro vás budu mít i dvě pozvánky na víkend.
2: Relax Radio.
4: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
4: Relax Radio.

Před pár okamžiky Eva Farná, který to v podstatě za chvilku taky začne, ale já tady mám pozvánky na tenhle víkend. Koncert legendární kapely Vysací zámek. Tohle, když jsem viděl, tak jsem říkal, tyjo, jdu. Pátek 12. června od 19. hodin, doufejme, že konečně vyjde počasí, v areálu pivovaru Olešná u Rakovníka, co znamená skvělá kombinace. Vysací zámek a pivo. Vystoupí také Jiří Konvrzek a čeká vás vlastně skvělá muzika, výborné pivo, jak jsem říkal, z pivovaru Olešná a parádní atmosféra. Vstupenky jsou v předprodeji na goout.cz. No a ještě jedna víkendová pozvánka. Tenhle ten víkend 13 a 14 se v areálu městského stadionu s letiště uskuteční krajská soutěž v požárním sportu profesionálních i dobrovolných hasičů. V sobotu budou na programu závody na 100 metrů s překážkami, odpoledne štafety a nedělní dopoledne bude patřit požárnímu útoku, který bývá nazýván, a to jsem teda nevěděl, královskou disciplínou. Relax Radio. Nejlepší rádio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě kladenského zámku. Úterý 16. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Úterý 16. června zahrada kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 11. června. Tento den roku 1946 se narodil britský zpěvák John Lawton z formace Uriah Heep. O 3 roky mladší je rocker Frank Beard, bubeník z legendárních ZZ Top. 11. červnový den se také narodili hudební skladatel Richard Strauss, ten v roce 1864, roku 1910 oceánograf Jacques-Yves Cousteau a v roce 1939 přišel na svět legendární automobilový závodník Jackie Stewart. Od roku 1965 slaví tento den modelka Linda Evangelista, o rok mladší je potom herečka Elizabeth Harley. Narozeniny má také Nick Helen, DJ, producent a člověk.

0: podepsána americko-sovětská dohoda o vzájemné pomoci ve válce proti Vietnamu. Na den přesně po 40 letech se konala premiéra filmu E.T. Mimozemšťan režiséra Stevena Spielberga.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Relax Radio.
8: Relax Radio. Wow.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Nová Škoda Epic je připravená na všechno, co máte v plánu. www.klokočka.cz. Konfigurace vozu dle vašich představ. Zastavte se u nás na Praze 6 v Řepích. Autosalon Klokočka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda.
1: Relax Radio.
0: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Je tu přesně 13. hodina, s vámi na Relaxu Honza Ladra a taky Kamila Hagarová, pojďme jí dát slovo.
1: Participativní rozpočet v Hostivici má své vítěze a Krejčí věří, že si reprezentace do mistrovství světa přinese formu. Společně s Honzou vám přejeme hezké odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Participativní rozpočet přinesl v Hostivici několik zajímavých návrhů. Největší podporu veřejnosti získal projekt Lavičky na Lipové stezce. Druhé místo obsadil stolní tenis na jihu a třetí skončil projekt Veřejné osvětlení mezi ulicí Kmochova a Husovo náměstí. V souladu s pravidly participativního rozpočtu schválilo zastupitel

0: národního kina, kde budou během léta pokračovat také koncerty a divadelní představení. Červnové zasedání zastupitelstva se přesune do Domu dětí a mládeže. Věříme, že výsledkem prací bude modernější zázemí pro návštěvníky.
1: Zástupci opozice kritizují novelu zákona o střetu zájmů. Podle nich z ní bude těžit premiér Andrej Babiš a jeho okolí. Sněmovna má dnes plánu mimořádné jednání, které se koná z iniciativy opozice právě kvůli střetu zájmů premiéra a dotacím pro Agrofert. Babiš má však podle úřadu vlády od rána program v Plzni a zřejmě na schůzi nedorazí, což bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš označil na tiskové konferenci za ostudu. Britská policie ve středu večer nasadila v severoirském Belfastu proti demonstrantům vodní děla. Při protestech bylo zraněno 12 policistů a 16 lidí bylo zadrženo, informoval dnes web stanice BBC. Nepokoje v severním Irsku vypukly v úterý, den po útoku v Belfastu, kde súdánský uprchlík na ulici vážně pobodal muže. Ze severoirské metropole se demonstrace rozšířily do dalších měst.
2: Sport.
1: Kapitán Ladislav Krejčí věří, že čeští fotbalisté si do mistrovství světa přinesou dobré výkony z posledních zápasů. 27-letý obránce se už začátku turnaje nemůže dočkat. V předvečer šampionátu mu udělala velkou radost píseň, kterou o něm naspíval rapper Kelin.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Teploty se pohybují mezi 14 až 17 stupni. Na většině území převládá velká oblačnost a přehánky, ojediněle i bouřky.
3: Já když jsem přijížděl na parkoviště tady u naší galerie, kde vysílá Radio Relax, kde má studio, tak jsem si říkal, kdo bude na zprávách dneska?
1: Překvapení.
3: No překvapení, ty máš nějaké nové auto, nebo já jsem tam tvoje neviděl.
1: To je překvapení.
3: Tak ty máš nový auto, jo, počkej. A pojď ven, pojď.
1: A počkej, ty jsi zaspal dobu, teda? To už je docela doba, ne? Jako si myslím, že mám nový auto.
3: Fakt?
1: Tak co... Co já mám oblíbenou značku, nebo máme i s Janem oblíbenou značku a je to dobrý, no, je to velmi dobrý.
3: No tak gratuluju, no, to je, ty to říkáš tak jako úplně, no, já jsem si koupila rohlíky, no.
1: No, protože už je to v únoru někdo, no, v březnu.
3: Fakt?
1: No, je to březen, máme červen, tak já už jsem se s tím zžila.
3: Já jsem trošku opožděnej, no.
1: Takže si trošku zaspal, ale to nevadí, on
3: ty mi tam pět už za chvilku, hezké odpoledne.
2: Relax Radio. Kamila Hagarová. Honza Ladra. Relax. Relax Radio.

0: Posloucháte čtvrteční vysílání na rádiu Relax. Začíná Fresh Time s datem 11. června. Jak už to bývá pravidlem, takhle ve čtvrtek odpoledne vždy Péteru dostane prostor anketa Relax v ulicích. Tedy vy, naši posluchači, my jsme vás zastihli dneska v okolí Rakovníka. Ptali jsme se na to, jaký alkohol máte nejraději, jaký alkohol nejraději pijete. A tady jsou vaše odpovědi.
1: Relax v ulicích.
2: Já určitě pivo.
3: Suchý víno anebo kozla jedenáctku.
4: Žádný. A když tak víno.
3: Střik.
5: Jägermeister.
6: V podstatě pivo a víno, to mám rád. Občas, když je hodně známých a hodně velká zábava, tak i tvrdej.
3: Jägermeister.
5: Pivo.
7: Tak jako něco dobrýho míchanýho. To jsem pil kdysi, no, rumskolu, to jo.
3: Víno.
8: Já nejradši preferuji vína z jižní Francie nebo z oblasti Bordeaux.
9: Pivo. Plzeň.
10: Všechno, co teče.
1: Relax. Fresh Time. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pojďme na silnice, máme tady hlášené dvě dopravní nehody. Ta první je na Berounsku, v ulici Mořínská, v obci Hlásná Třebáň. Dopravní nehoda nákladního a osobního auta. Aktuálně je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh. A ještě pozor, na Pražském okruhu tam je nehoda. Taktéž nákladňáku s osobním autem, průjezdné to je se zvýšenou opatrností. No a ze silnic pojďme do klubu.

plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit? Tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusu. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
3: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Milé

0: jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují jídel.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Život plyne dál.

0: Posloucháte Relax, díky vám za to. Je sice 11. června, ale řada řidičů si chce ušetřit přezouvání a nechává zimní pneumatiky na autě i přes léto. Podle odborníků je to ale bezpečnostní riziko. Zimní gumy mají v teplém počasí delší brznou dráhu, horší chování v zatáčkách a rychleji se i opotřebovávají. Testy ukazují, že zestovky mohou na suchu zastavit až o několik metrů později než letní pneumatiky. Proto odborníci doporučují používat zimní pneumatiky pouze v podmínkách, pro které byly navrženy, tedy na sněhu a ledu. No a tak se chci zeptat vás, posluchačů, když máme 11. června, máte všichni přezuto, nebo to někdo nechal prostě na tom autě a říkáte, jo, to ještě dojedu, já je tam nechám. No tak nebudu chodit kolem horké kaše, já jedno z mých aut také ještě nemám přezuté, no tak... Bohužel, no, není čas na to, není čas, ale jak jste slyšeli, podle odborníků, není dobré s tímhle vyjíždět na silnice. Takže zdravíme Brno servisy, asi tam ještě budete mít nějakou tu práci.
1: Relax. Fresh time.
2: Relax Radio.

0: Školy a školky pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
1: Dny Merien v Prospánku to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Fotbalový šampionát.
1: Je to tady, po hokeji nás čeká další skvělá sportovní událost. Místo puku to ale bude míč, za čím se budou honit čeští fotbalisté. Ti už zítra brzy ráno vstoupí zápasem s Koreou do mistrovství světa v Americe. Národní tým se pokusí ve svém prvním duelu ve skupině A bodovat a udržet neporazitelnost od nástupu trenéra Miroslava Koupka. Soupeři se poprvé utkají soutěžním zápasem, souboj podle bookmakerů nemá ale favorita. Český celek by se případným vítězstvím hned na úvod turnaje hodně přiblížil postupu do vyřazovací fáze. Hráči se budou muset vyrovnat s těžkými podmínkami v Mexiku, především s nadmořskou výškou téměř 1600 metrů. Mistrovství světa ve fotbale 2026 bude největší turnaj všech dob. Poprvé v historii se šampionát uskuteční ve třech hostitelských zemích zároveň. USA, Kanada, Mexiko a poprvé se ho účastní 48 týmů, které odehrají rekordních 104 zápasů. Po 20 letech se na něm představí i Česko, které postoupí bylo z baráže. Mexiko, Jihoafrická republika, Jižní Korea a Česko. Tak to je skupina A a ta nás bude samozřejmě zajímat úplně nejvíc. Šampionát pro nás začne, jak už jsem říkal, tedy zítra, 12. června, soubojem s Jižní Koreou, ale abychom zápas viděli, tak budeme muset vstávat hodně brzy ráno ve 4, kvůli časovému posunu. S Jihoafrickou republikou hrajeme 18. června v 18 hodin našeho času a s Mexikem 25. června ve 3 hodiny ráno. Vše pro vás samozřejmě na relaxu budeme sledovat.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio. Zítra

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: půl minuty a je tu 14. hodina, pojďme na zprávy.
1: V Roudnici pokračují v revitalizaci ulic a mexická města se před fotbalovým šampionátem potýkají s protesty.
2: Relax Radio.
1: V Michálkově ulici v Roudnici nad Labem v nadcházejících týdnech a měsících proběhne rozsáhlejší obnova vegetačních ploch. Projekt naváže na již realizované úpravy v sousedních ulicích. Přinese nové trvalkové záhony, úpravu veřejného prostoru i postupnou obnovu mobiliáře. Práce jsou plánovány v několika etapách. Samotná výsadba smíšených trvalkových porostů je plánována na září a říjen letošního roku. Beroun nabízí rodinám možnost získat finanční příspěvek, který lze využít nejen na pravidelné kroužky a sportovní aktivity, ale také na letní pobyty dětí. Více řekne mluvčí města Jitka Soukupová.
3: V rámci projektu Korenci vyčlenilo město Beroun na podporu volnočasových aktivit dětí celkem 2 miliony korun. O příspěvek mohou žádat rodiny s dětmi až do 15 let, které mají trvalý pobyt v Berouně. Každé zaregistrované dítě získá na svůj virtuální účet podporu ve výši 1000 korun ve formě Korentu. Příspěvek je možné čerpat nejen na sportovní, umělecké, jazykové či vzdělávací kroužky, ale také na krátkodobé pobyty, příměstské tábory a pobytové letní tábory pořádané zapojen organizacemi.
1: Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci na čtvrtek shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS 2, jejímž cílem je předejít výrazným výkyvům cen povolenek. Dohodnutá úprava počítá s cenovým stropem 1100 korun za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. Systém emisních povolenek Evropské unie ETS má motivovat ke snižování emisí. Společnosti si musí kupovat povolenky za každou tunu oxidu uhličitého, kterou vypustí. Čím více emisí, ti mají vyšší náklady a proto se jim vyplatí investovat do čistších technologií. Organizátoři mají už jen hodiny na to zajistit hladký chod mistrovství světa ve

0: 50,13 sekundy, což je její druhý nejlepší výkon v kariéře. Bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková se po mateřské pauze vrátila do diamantové ligy 8. místem.
1: Relax Radio.
0: I během odpoledne počítejte s přeháňkami a bouřkami. Meteorologové očekávají ubývání oblačnosti i srážek až k večeru.
2: Ve zprávách několikrát zaznělo Mexiko, tak ty by si o tom mohla vyprávět, pojď to shrnout.
0: Já a moje játra by se mohly vyprávět, jo, doufám, že se nikomu nic nestane, že fotbalisti se nám vrátí v pořádku se zdravými játry.
2: To nesmí to být jako Kamča Hagarová, no, tak já jsem fotbalisti nedělala. Doufám, že jo.
0: Co jsem tam dělala?
2: Říkala si, že už víš, k čemu slouží agáve.
0: Jo.

0: Píseň, za kterou je Shakira, je oficiální písničkou mistrovství světa ve fotbale roku 2026. Navazuje také na dlouhodobou spojitost Shakiry s fotbalovými šampionáty po hitech Waka Waka, což byl rok 2010 a La La La 2014. Je tu píseň Die Die, píseň, která pochází z italštiny a znamená něco jako pojď nebo jdeme do toho. Tak tedy do toho, český týme.
1: Relax Radio. Honza Ladra. Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: Fresh Time na Relaxu, s vámi Honza Ladra. Měsíc červen, tak to pro mě znamená, že za pár dní budu zase o rok starší. A proto možná na mě dnes vyskočil i článek, nechápu, jak to ten telefon dělá, ale článek jasně ukazuje nejlepší koníčky po 40. Chápu, že koníčky jsou důležité pro spokojený a vyrovnaný život. A co je tedy ideální koníček podle průzkumu po 40. narozeninách? Je to relaxáci zahradničení. Ano, slyšíte správně. Péče o půdu a zajištění dobré péče o všechny rostliny je krásným a relaxačním koníčkem po 40. narozeninách. No, tak kdo mě zná a viděl naší zahradu v Lánech, tak moje podle mě nejúspěšnější zahradnická disciplína je asi pěstování plevele a také to, že u nás na zahradě přežijí asi jen ti nejsilnější. Takže asi zůstanu u jízdy na kole.
1: Relax. Fresh Time.
2: Relax Radio.

0: legendární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě kladenského zámku. Úterý 16. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Úterý 16. června zahrada kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
2: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
3: Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme zkouknout české dálnice, jak se jezdí takhle ve čtvrtek odpoledne. D1, 192. kilometr ve směru na Prahu, tak tam počítejte z dopravní komplikací, je tam dopravní nehoda nákladního vozidla a osobního auta, neprůjezdný aktuálně levý jízdní pruh, na místě už to řeší policie. Pražský okruh, exit 58, je to výjezd od D10 směrem k D1, i tam se bouralo, je tam nehoda nákladního a osobního auta. A ještě pozor, D4 ve směru na Písek, 57. kilometr, je tam pro pruhu odstavené osobní auto.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: Krásně proplouváme tím dnešním odpolednem, za chvilku 15. hodina, další odpolední zprávy s Kamčou. Tak jestli vám to taky takhle utíká v práci, nebo nás třeba posloucháte už někde na dovolené. Jestli vidíte, jak jsou všichni kolem vás, kolem spokojení, šťastní a vy ve stresu, možná je to taky tím, že neumíte říkat ne. Pro většinu lidí je neuvěřitelně těžké totiž říct ne. A zaměřit se máme i na soutěžení, ať už na sociálních sítích, v práci nebo třeba se sousedy. Mnozí mají tendenci se s nimi srovnávat, možná i závidět a snažit se překonat také, protože náš sociální systém, co si budeme povídat, je do jisté míry založen na konkurenci. Lidé by mohli dosáhnout mnohem více, kdyby se každý věnoval své individualitě. Takže dost bylo soutěžení, zkuste se naučit opravdu říkat ne a uvidíte, že ten den bude o mnoho lepší. No a náladu vám třeba taky spraví i blížící se víkend a samozřejmě s víkendem tu máme i pozvánku, kam byste mohli s přáteli vyrazit.
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: Dobrovolnice Bouchalka pořádají pod záštitou Rádia Relax první charitativní bazárek na podporu spolků a azylů, kteří pomohli s umístěním pejsků z Bouchalky. V úterý 16. a ve středu 17. června v atriu hotelu Kladno. Od 10 do 19 hodin si můžete nakoupit oblečení, psí potřeby, hračky, plyšáky, ale i dekorace a bižuterii. Přijďte si nakoupit. Pomůžete a uděláte radost sobě i druhým. 16. a 17. června v atriu hotelu Kladno.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše

0: Je tu 15. hodina, pojďme si dát další odpolední zprávy. Slovo si bere Kamila Hagarová.
1: Do Smečna letěl záchranářský vrtulník a poslankyně čelí výhruškám a útokům. Část z obav omezila politickou práci.
2: Relax Radio.
1: Ve Smečně se dnes zřítilo na muže nákladní auto. Podle prvotních informací řidič vozidlo opravoval a nejspíš ho špatně zajistil. Záchranářský vrtulník přistál v parku kousek od místa události. Podle mluvčí středočeských záchranářů Moniky Novákové utrpěl muž těžké poranění ruky. Po ošetření byl transportován letecky do ústřední vojenské nemocnice v pražských Střešovicích. V Rakovníku připravili dotazníkový průzkum, který je zaměřený na zjištění zájmu obyvatel o využívání veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily ve vybraných rezidenčních lokalitách. Cílem průzkumu je získat informace o skutečném zájmu obyvatel o veřejné dobíjecí stanice. Výsledky pomohou městu lépe určit vhodná místa pro jejich případné umístění a stanovit priority pro další rozvoj dobíjecí infrastruktury. Průzkum se týká lokalit Bendovka, Pod nemocnicí, V Lukách a Průběžná. Mluvčí Neratovic Barbory Walterové jsme se zeptali, jak pokračuje oprava dětského bazénu a zda práce běží podle plánu.
3: Práce na rekonstrukci dětského bazénu na letním koupališti pokračují podle harmonogramu a blíží se do své závěrečné fáze. Stavební práce probíhají bez komplikací a vše směřuje k tomu, aby byl areál připraven na zahájení letošní sezóny. Připomeňme, že tato rekonstrukce představuje třetí a poslední etapu postupné modernizace koupaliště. Nová nerezová vložka zajistí lepší vodotěsnost, snazší údržbu a příjemnější podmínky pro nejmenší. Součástí úprav jsou nové odtokové žlábky a modernizované herní prvky.
1: Poslankyně všech politických stran a hnutí čelí podle výzkumu psychologickému a sexualizovanému násilí. Výpady vůči nim bývají mnohem osobnější než vůči mužským kolegům. Část z političek kvůli obavě z nenávistných útoků a obtěžování omezila svou politickou aktivitu. Ukázal to výzkum, který se zaměřil na násilí vůči poslankyním.
2: Sport.
1: Rytíři Kladno i v nadcházející sezóně počítají se dvěma

0: V noci bude převážně polojasno, zpočátku mohou ještě doznívat přehánky, teploty 5 až 8 stupňů. Pátkem nás provedou srážky a zatažená obloha. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů.
1: 14 až 17 stupňů na červen, to je nic moc, viď?
0: No, já už vyhlížím to sluníčko, ale mohli bychom se dočkat už.
1: Jo, tak kdy teda?
0: No říkají, že v sobotu, no, tak nenápadně snad. Decentně, ale jo, to tak, jo. Už jako to původně bylo, že vlastně v pátek odpoledne ustanou přehánky.
1: Teď se to posunulo, jo?
0: Teď se to zase posunulo, já nechci radši nic slibovat, mě se pak na to všichni ptají, že jsem to říkala a nebyla to pravda.
1: Ale čemu můžete věřit, tak to je playlistu Rádia Relax. Ed Sheeran, ten opravdu zazní mezi 15. a 16. A bude taky souboj moderátor versus právař. Máme tady pro vás i volné vstupenky na jeden velice zajímavý festival. Počkejte si na to.
2: Relax Radio. Kamila Hagarová. Honza Ladra. Relax. Relax Radio.

0: Henry Moody na relaxu, krátce po 15. hodině, před námi letní prázdniny, doba cestování, už máte vybranou letní dovču, ale my se taky samozřejmě musíme připravit na nápor turistů. Nad čím u nás turisté kroutí hlavou? No tak je to tradiční zabíjačková jitrnice, která se dokonce umístila v jistém přehledu nejhorších jídel na 7. příčce. A teď udělám skok rovnou na druhé místo, tady rozkliknu. A je to relaxáci houbový Kuba. Ve světě tohle jídlo patří mezi top nejhorší české pokrmy. No a první místo, tak myslím si, že houbový Kuba, každýho tohleto jídlo máme spojený s Vánocemi, tak i to první místo, opět trošku vánoční, nejhorším jídlem je pro lidi z ciziny rybí polévka. Tohle tedy turistům nedávejte, pokud máte restauraci, tak na meníčku rozhodně asi tímhle tím turistům nepotěšíte, ale zase si říkám, kdo teď v červnu má třeba v restauraci rybí polévku a typický vánoční jídlo Kubu, tak myslím si, že tímhletím turistu neoslovíte. Zlatej smažák s bramborem a tatarkou.
1: Relax Radio. Honza Ladra. Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: Takhle vám hrajeme ve čtvrtek odpoledne s datem 11. června. Tohle byl ryšavý zpěvák Ed Sheeran, který mimochodem odehrál v roce 2009 neuvěřitelných 312 koncertů za jediný rok. To je téměř jedno vystoupení každý den. A jeho album Divide se později stalo jedním z nejstreamovanějších alb na Spotify v historii. Tolik tedy zajímavosti k ryšavému zpěvákovi. No a pokud už plánujete co o víkendu, tak tady možná máte tip, kam byste mohli vyrazit.
1: Léta 80. hity 90. let.

0: Školy a školky pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku z Vonařku 100 gramů za 19,90 a Billa Camembert v Billa klubu za 19,90. Billa, to dobré začíná u nás.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme zkouknout dálnice. Pozor si dejte na D8, 42. kilometr ve směru Ústí nad Labem. Je tam dopravní nehoda, na místě probíhají záchranné práce. Zdržíte se na Pražském okruhu od exitu 3 na Vestec, popojíždí dlouhá kolona, hlavně kamionů. Je to vše kvůli nehodě, která se stala na 18. kilometru ve směru na letiště. Nehoda 3 osobních vozidel, ale každou chvíli už by nehoda měla být odstraněna. No a ještě počítejte s komplikací na D6 mezi 19. a 17. kilometrem ve směru na Prahu. Je tam práce na silnici, probíhá tam zúžení vozovky, chvilku se tam zdržíte.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: tedy po dlouhé době, moderátor versus právař, naproti mě Kamča. Kamčo, hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: A rovnou můžu našim posluchačům říct, co tady máme ve studiu. My tady máme dvě vstupenky na Hudlice Fest, je to sedmý ročník charitativního festivalu Hudlice Fest, který proběhne v sobotu 20. června od 13 hodin. Vystoupí tam David Koller, taky třeba Metallica Revival Baron, nebo třeba Panoptico. A pozor, bude k tomu i doprovodný program pro děti.
1: Tak to je paráda, netýká, to zní dobře.
0: To je paráda, veď? To je paráda.
1: Než si začal mluvit o těch dětech, ale taky je to důležitý.
0: Je to důležitý, ale tak víš co, ty nemáš děti, že jo, tak já toho využiju. A dneska půjdeme do dětského světa.
1: Tak to ti moc děkuju, to jsem moc ráda.
0: Nemáš vůbec zač, jdeme bojovat, pojďme. Round one, fight. Tak a já to rovnou musím pustit, protože ona to má hrozně jako dlouhý náběh. Takovýhle ptáčkové tam jsou, slyšíš to?
1: Jo, už to slyším dobře.
0: Jo, to není, že byste třeba měli otevřený okno.
1: Tohle já už myslím opravdu... si sítenskému doli, jestli už ten déšť jako nepřešel a bude svítit sluníčko.
0: Ale ode mě nápověda. Kdyby tohle bylo v Sítenském údolí, tak koukáme i na papoušky.
1: Aha. Dobře.
0: Animák rok 2011. Už bys věděla?
1: Asi bych věděla. Je to taková jako... taková komedie vlastně trošku.
0: Tak ono většinou jako ty animák...
1: No jasně. To nebejvá to.
0: A řekni mi, jaký animák není komedie?
1: Koko.
0: No, tak pozor, jako tam se směješ a pak ke konci trošku už jako
1: natahuješ. Já jenom když vidím některé scény, tak já u všech brečím, takže to mi vůbec nepřijde vtipný.
0: Dobře, tak ale tohle berme jako,
1: no,
0: že to fakt
1: vtipný
0: je.
1: No, podívali bysme se vlastně jako do Jižní Ameriky.
0: No, dobře. A já jsem si říkal, že když nám začíná ten fotbal, že jo? Jo, tak mně tohle přijde, prostě tahle ta hudba, já vidím prostě, jak někdo běhá po trávě s míčem.
1: Fakt? Já vidím nějaký karneval teda.
0: To taky samozřejmě, no. Ježišmarja. Jo, ale oni to mají tak prostě v krvi, že jo? Fotbal, karneval.
1: Nějaký drogy.
0: No. Tak co to je? Pojď. A já ti to asi uznám už.
1: Jako, co chceš ti fanfáru? Mám říct?
0: Chceš fanfáru? Chceš fanfáru? Dobře, tak tady je. Máš dva body, no a relaxáci, pokud vy chcete dvě vstupenky na Hudlice Fest, tak tedy napište do studia, co to je za animák. 6673636, na tom je vidět ta spokojenost.
1: Já mám radost, já jsem nadšená. Děkuju, ale... nebylo to tak těžké, já jsem se bála, že vytáhneš nějakou tlapkovou patrolu nebo něco podobného, to
0: bych
1: nevěděla.
0: Tak to bys asi taky dala.
1: Ne, nevím. No tak... já jsem to nedávno objevila vlastně, tlapkovou patrolu, že něco takového
0: jako je. Vlastně přišel Honza, ne tvůj? Pojď, pustíme si něco hezkýho
1: večera. Jo, samozřejmě, ano, to, ono to kouká moc rád tady na to.
2: Relax. Fresh time. Relax Radio.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz.

0: Vracíme se zpátky do souboje moderátor versus právařka. Kamča dneska spokojená.
1: Dva body doma.
0: Dva body doma, poznala a už tam ty ptáčkové zase najíždějí. Tak co píšou naši posluchači, že by to mohlo být? Tak máme tady Madagaskar.
1: Aha, no, ale taky to zní docela podobně.
0: Pak se tady hodně objevuje animák Rio.
1: Dobře.
0: A to je všechno.
1: Tak, no, vezmeme telefon, ať víme tu správnou
0: odpověď.
1: Dobře,
0: tak pojďme na telefon. Koho tam máme? Hezké odpoledne.
2: Ahoj, tady Jarda.
0: Jardo, my tě zdravíme. Ty máš dobrou náladu, podle mě ty jsi doma, ne?
2: Ne, teďka jdu akorát z práce.
0: Z práce.
2: Teď jsem zastavil, abych mohl volat.
0: Jasně, a je to důležitý, takže dobře, že jsi zastavil. Tak pojď to rozlousnout. Tábor Madagaskar, anebo je to Rio?
2: Já jsem pro Rio.
0: Ty jsi pro Rio? A je to samozřejmě správně. Animák Rio, viděl jsi?
2: Já si myslím, že ne celý, jednou s dětma, ale ty pomohli ty nápovědy vaše.
0: Jo.
1: Mám dávat méně těch nápovědů.
0: Asi jsme fakt hodně hodný. Každopádně máme tady za správnou odpověď dvě stupenky na Hudlice Fest. Bude tam David Koller, taky třeba Metallica, Revival, Baroun a doprovodný program pro děti. Takže můžeš vzít samozřejmě i děti. Jsou to dvě stupenky, tak je to na tobě, koho teda vebeš toho druhýho.
2: No,
0: ty přítelkyni. Jo, tak
1: no,
0: asi děti necháte doma a užijete si to spolu. Tak jo, a Jardo, máš plány už jako na prázdniny?
2: Máme plány, jedeme dvakrát na Lipno, jednou na Slapy a plus něco.
0: Tak to je dobrý.
1: To je pěkný, trošku závidím možná. Decentně jenom tak. Ty jdeš někam
2: hodzo. Já jsme rádi, já si tam beru kolo, takže tak.
0: No. Jo, takže budeš jezdit na kole. Kolem Lipna je to krásný, tam je to rovina, pokud nevědeš někam jako mimo.
2: Jo,
0: ale...
2: není, ono to je to klame. Ono kolem Lipna je to asi 93 km, ale asi 1000 metrů nastoupané.
1: No. A máš elektrokolo nebo normální kolo, to poctivý, že si to fakt vyšlápneš nebo podvádíš?
2: Normální.
1: Takže poctivec.
2: Tak
0: já radši nebudu říkat, co mám doma v garáži.
1: No, ty máš elektrokolo, ty jsi línej, ale Jarda, to je správnej cyklista, když už, tak prostě si to odšlapat.
0: A já jsem ten člověk, co řekne, že kolem Lipna je to rovina, jo?
1: No. Protože to... Zapneš motůrek a jedeš.
0: Jardo, a ty jedeš do Hudlic, měj se krásně, díky za zavolání a opatrně domů, ahoj.
1: Ahoj.
3: Relax Radio. Kamila Hagarová. Honza Ladra. Relax Radio.
4: Je

0: Ty jsou, viď?
1: Sladoučky, výborný.
0: A nejlepší je, že se musím natrát i sami.
2: Oblíbený samosběr třešní je tady. Přijďte si taky natrhat kvalitní, úžasný třešně. Různé odrůdy, pohodlné česání na nízkých stromech, vhodné pro celou rodinu. Ovocnářství Moštárna Jiří Hubáček ve Slaném se těší na vaši návštěvu. Více na Facebooku Moštárna Slaný.
0: Ovoce já mám rád, přijedu si natrhat.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: chviličku po 16. hodině a před námi jsou zprávy.
1: Kraj hledá projektanty budoucího komunitního bydlení ve Zdicích a i zítra nás čekají přehánky. Začínají další odpolední zprávy.
2: Relax Radio.
1: Středočeský kraj pokračuje v přípravě nového komunitního domova pro osoby se zdravotním postižením ve Zdicích. Jde o nahrazování starých velkokapacitních ústavů moderním stylem bydlení. Radní nyní schválili vypsání tendru na zpracování projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení. Předpokládaná hodnota zakázky je téměř 4 miliony korun. Komunitní formy bydlení plánuje Středočeský kraj také například v Neratovicích, Březnici nebo ve Smečně. Nakladně začala dlouho očekávaná rekonstrukce autobusového nádraží. Co práce přinesou, řekne Jaroslav Kejmar z kladenského magistrátu.
3: Terminál se nově zmenší na dvě zrekonstruované nástupní hrany. Jejich součástí budou nové přístřešky, označníky zastávek, sloupy veřejného osvětlení i nový mobiliář. V uvolněném prostoru spodní části vznikne parkoviště pro zhruba 120 aut a vysazeno bude na 20 stromů. Práce odstartovaly demontáží starých přístřešků. Do 9. července se týkají nástupišť 1 až 3, od 10. do 30. července nástupišť 4 až 5. Provoz autobusů zůstane zachován. Linky se jen dočasně přesunou na vybraná odjezdová stání. Hotovo bude do konce léta.
1: Schodek státního rozpočtu může příští rok překročit 350 miliard korun. V pravidelném čtvrtletním stanovisku to dnes uvedla Národní rozpočtová rada. V letošním roce vláda plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard korun. Znamenalo by to čtvrtý nejhlubší schodek od vzniku Česka. Polsko je dle nedávno zveřejněné výroční zprávy Evropské unie o drogách největším producentem syntetických narkotik v Evropské unii. Zpráva zároveň varuje, že kokain je v Evropě dostupnější než kdykoliv dříve. Podle agentury Evropské unie pro drogy, která sleduje situaci v 29 zemích v členských státech Evropské unie, Norsku a Turecku, zemřelo v roce 2024 v unii na předávkování nejméně 7600 lidí. Často přitom šlo o kombinaci více látek. Nejčastější příčiny úmrtí souvisejících s drogami v Evropě zůstávají opiáty.
2: Sport.
1: Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek již má jasno o základní sestavě pro úvodní utkání na mistrovství světa v Mexiku s Koreou. Start útočníka Jana Kuchty je nadále nejistý. Jeho zdravotní stav se

0: K ráno od západu má přibývat oblačnost. Teploty mohou klesnout k 5 stupňům. Zítra přes den má být zataženo, od západu déšť postupně na celém území. Teploty vystoupí maximálně k 17 stupňům.
1: Fotbal začíná. Zeptám se, Kamilko, koukáš na fotbal, sleduješ fotbal?
0: Takhle. Já jsem spíš na hokej.
1: No, já taky.
0: Ale můj jako partner je velký fotbalový fanoušek. Takže my sledujeme fotbal, sledujeme hlavně Barcelonu, Barcelonu, prostě protože to fanoušek jasně. Barcelony, protože tam hrál Messi, on je fanoušek Messiho, jsem ráda, že nekoukáme ještě na Miami, ale na repre jsme koukali, takže myslím si, že u nás doma se bude vstávat teďkon.
1: Ale jako na to, že na to nekoukáš, tak teda ty fotbalový kluby znáš dobře, evidentně.
0: Jako trošku to
1: mě
0: mám
1: to nic
0: jako,
1: neříká vůbec.
0: Aha, vůbec, jo.
1: Vůbec, jako já míč a tak dále, Sparta Slavia maximálně, hele.
0: Ale tak na Spartu jako chodíme, no. Takže já už jsem se trošku i zorientovala ve Spartě. Jak to tak má jako vypadat, občas se jako ptám, co se zrovna stalo, ale jako nejsem úplně nějaký profesionál, ale přijde mi to jako zajímavý sport, ale hokej je hokej.
1: No, hokej je hokej a já mám pocit, že dneska teda to našim fotbalovým fanouškům začne. Doufám, že si nakoupili popcorn. A
0: nějaký energiťáky, protože se vstávat.
1: Ano, to je ve 4 ráno, to
0: no, myslím si, že nějak kolem 6, nejsem si teď úplně jistá, ale myslím si, že opravdu začne ta sezóna, kdy budou mít všichni červený oči a možná to bude taková zkouška vztahu, jestli to ty partnerky zvládnou.
1: No, tak my jim držíme palce, samozřejmě hudebně bude další hodinka taky plná a krásné muziky.

0: ještě jednou krásné odpoledne z Radia Relax. Dneska si budeme společně povídat o hudebních festivalech. A není divu, protože právě tento víkend odstartuje jeden z největších českých festivalů, jmenuje se Rock for People v Hradci Králové, který letos na www stránkách svých hlasí vyprodáno a očekává desítky tisíc návštěvníků denně. No a mě by právě zajímalo, jak jste na tom vy, zda patříte mezi festivalové nadšence, kteří si bez léta pod stanem, gumáků a koncertů pod širým nebem neumí představit prázdniny, nebo raději zajdete na jeden večerní koncert a pak hezky hubky dubky do vlastní postýlky. Takže mi napište, jestli na festivaly chodíte, a hlavně, který je váš nejoblíbenější? Je to právě Rock for People, nebo Colors of Ostrava, Benátská, Master of Rock, nebo třeba nějaký menší festáček ve vašem okolí. Já se totiž přiznám, že obdivuju všechny, kteří zvládnou několik dní ve stanu. Já mám totiž po jedné noci bez pořádné madrace pocit, že bych potřebovala sice festival, ale rehabilitační. No tak mi dejte vědět, jaký festival je podle vás ten nejlepší. 606 736 736.
1: Relax Radio.
2: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
2: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: 15. června svátek slaví Bruno a Dobroslava, takže pokud nějakého znáte, nebo znáte jí Dobroslavu, popřejmě jí všechno nejlepší. Před námi je kalendárium a mně se sluší vzpomenout na jednoho významného člověka, který dneska by oslavil 70. narozeniny. Všichni louňáci jistě zpozorní, protože je to Jarda Klein, veliký muzikant, milovník hudby, kapelník, zpěvák, hrál v kapele Jojo Band, s Lucí Bílou doprovázel. Takže dneska by oslavil 70. narozeniny. Tati, vzpomínáme na tebe, věřím, že všichni, kdo tě znají, si dají na tebe dneska panáka. No a pojďte, jdeme se vzdělat, na koho ještě si dneska můžeme vzpomenout.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 11. června. Tento den roku 1946 se narodil britský zpěvák John Lawton z formace Uriah Heep. O 3 roky mladší je rocker Frank Beard, bubeník z legendárních ZZ Top. 11. červnový den se také narodili hudební skladatel Richard Strauss, ten v roce 1864, roku 1910 oceánograf Jacques-Yves Cousteau a v roce 1939 přišel na svět legendární automobilový závodník Jackie Stewart. Od roku 1965 slaví tento den modelka Linda Evangelista, o rok mladší je potom herečka Elizabeth Harley. Narozeniny má také Nick Helm, DJ, producent a člen Stereo MCs. V roce 1895 se konaly první automobilové závody. 14 let předtím, roku 1881, bylo slavnostně otevřeno Národní divadlo v Praze. 11.6.1942 byla podepsána americko-sovětská dohoda o vzájemné pomoci ve válce proti Vietnamu. Na den přesně po 40 letech se konala premiéra filmu E.T. Mimozemšťan režiséra Stevena Spielberga.
2: Relax Radio.
1: 92,3 FM.
2: 92,3 FM.

0: Are you ready?
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Úterý 16. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Úterý 16. června zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Zítra máme pátek, po pátku přichází co? Sobota, pak neděle. No a já bych vás ráda zítra pozvala na jeden legendární koncert kapely Visací zámek v pátek 12. června od 19 hodin v areálu pivovaru Olešná u Rakovníka. Vystoupí také mimo jiné Jiří Konvrzek a čeká vás skvělá muzika, výborné pivo z pivovaru Olešná a parádní atmosféra. Pokud ještě nemáte vstupenky, můžete si je zakoupit předprodej na goout.cz. No a pokud nebudete toho mít ani do sobotu a v neděli, tak tento víkend 13. a 14. června se v areálu městského stadionu Sletiště uskuteční krajská soutěž v požárním sportu profesionálních a dobrovolných hasičů. V sobotu budou na programu závody na 100 metrů s překážkami, odpoledne štafety a nedělní dopoledne bude patřit požárnímu útoku, který bývá nazýván královskou disciplínou. A věřte, že pokud půjdete na ty hasiče, bude se mít na co koukat.
1: Relax Radio. Rakovník 97,4 FM. 97,4 FM.

Michael Jackson nebyl jen král popu, ale uměl také říct nahlas, co ho trápilo. A proč o tom mluvím? Protože před námi je jeho písnička, jeho hit They Don't Care About Us z roku 96 se stal symbolem boje proti nespravedlnosti a dodnes patří mezi jeho nejvýraznější písně. Takže co tím chci říct? Teď už Michael Jackson na relaxu.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
6: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na

0: Večer startuje fotbalová událost, na kterou čeští fanoušci čekali dlouhých 20 let. Začíná totiž mistrovství světa ve fotbale 2026, které se poprvé v historii hraje ve třech zemích najednou. V USA, Kanadě a Mexiku. No a dobrou zprávou je, že mezi 48 účastníky nechybí ani naše česká reprezentace. Naši fotbalisté se ve skupině A postupně utkají s Jižní Koreou, Jihoafrickou republikou a samozřejmě domácím Mexikem. První zápas si čeká už v pátek brzy ráno našeho času. Tak schválně, jak daleko to letos Češi dotáhnou? Zkuste mi napsat váš tip 6673636 a uděláme si takovou menší anketku.
1: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz
2: Relax Radio.

0: You know, when I was a little kid, all I ever wanted to do was make something big out of my life and not be forgotten like the rest.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše

Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

0: autorizovaný prodejce vozu Škoda.
1: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.
2: Kousíček nás dělí od 17. hodiny, tak se pojďme říct, jaký bude zítra počasí.
1: Relax Radio.
3: Relax Radio.
1: Počasí. Počasí.
2: Zítřejší den přinese převážně oblačnou až zataženou oblohu, zejména v Čechách se během dne místy objeví slabý déšť. Na Moravě a ve Slezsku pak hlavně odpoledne ojedinělé přehánky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až k příjemným 20. Foukat bude mírný jihozápadní až západní vítr. Mezi 17. hodinkou a 18. hodinkou se můžete těšit na anketu Relax v ulicích a hudebně nebudete taky ošizeni. Nedívej se zpátky.
3: Relax Radio.
1: Jarka Poláková.
3: Jarka Poláková. Relax.
1: Relax Radio.

Anketa Relax v ulicích je tady a letošní nebo dnešní položená otázka zní takto. Jaký alkohol nejraději pijete?

0: Relax v ulicích.
1: Já určitě pivo. Suchý víno anebo kozla jedenáctku.
2: Žádný. A když tak víno.
1: Střik.
3: Jägermeister.
4: V podstatě pivo a víno. To mám rád. Občas, když je hodně známých a hodně velká zábava, tak i tvrdej.
1: Jägermeister.
3: Pivo.
5: Tak jako něco dobrýho míchanýho. To jsem pil kdysi, no, rum s kolou, to jo.
1: Víno.
6: Já nejradši preferuji vína z jižní Francie nebo z oblasti Bordeaux.
7: Pivo. Plzeň.
8: Všechno, co teče.
9: Jasně, všechno, co teče, nebo vínečko z Bordeaux, no tak to bych si taky nechala líbit, kdyby mi někdo opravdu dovezl víno z Bordeaux, protože to věřím, že určitě výborné. Můj oblíbený nápoj, ten znám teprve, myslím, že od března, byla jsem s kamarádkou v Rumunsku, v Bulharsku, já teď už vlastně nevím, a dali jsme si tam v jednom baru výborné pití míchané, které se jmenuje Mai Tai, a tohle to pití patří mezi nejznámější tropické koktejly na světě. Vznikl ve 40. letech minulého století. A musím říct, že je naprosto luxusní. Je ta kombinace rumu, limetky a dalších ingrediencí v sobě. Má to prostě kousek exotiky. A když se toho člověk napije, tak už se vidí na té pláži pod těma palmičkama. No a teďko hádanka pro naše posluchače. Jestli pak víte, jaký je opak vinného střiku? 606-736-736.
0: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz. Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Tak dnešním tématem v anketě Relax v ulicích byl následující. Ptala jsem se, jaký alkohol neraději pijete, tak víceméně to bylo jasný, že někdo pije alkohol, pivo, víno a tak dále. No a podala jsem otázku našim posluchačům, jestli pak vědí, co je opakem vinného střiku. No, tak mi přišly zprávy typu, je to sokol, pokud je mě známo, tak sokol je sodovka s kolou, ne, to doptom, není to pravda, no ale potom mi napsal Petr z Rakovníka a Karel z Mělníka správnou odpověď. Ano, je to nevinný výstřik. Tak já doufám, že někde v baru tento typ nápoje najdete a že si třeba na něm někteří i z vás pochutnáte. No a my jedeme dál.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
1: V tom musí být celá liška.
2: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
3: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
4: Jsme energie tohoto města.
5: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pozor, řidiči na dálnici D10 ve směru z Turnova na Prahu. Na 27. kilometru se pohybují lidé přímo na vozovce. Jeďte tady se zvýšenou opatrností a počítejte s možným omezením provozu. Další komplikace hlásíte z oblasti Jinočan na Praze Západ. Na silnici první třídy se zde srazilo osobní a nákladní vozidlo. Jeden jízdní pruh je neprůjezdný, tak jezděte opatrně, dodržujte bezpečné rozestupy a šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Dnešní téma v mém vysílání jsem se rozhodla, že vyhodím festival, hudební festival, festiáky a tak dále, protože tento víkend začíná velký festival Rock for People, takže pokud se tam chystáte a nemáte lístky, no tak jsem zvědavá, jak se tam dostanete, protože na internetu psali, že už je totálně vyprodáno. No a já tady mám reakci od našeho posluchače Martina z Berouna. Jarko, já jsem byl naposledy na festivalu před 10 lety, tehdy jsem vydržel 3 dny pod stanem, spal 2 hodiny denně a připadal jsem si nesmrtelný. Letos jsem si zkusil dát odpolední šlofík na zahradě v Lhátku a druhý den mě bolela záda, takže festivaly už sleduje raději z gauče. Z gauče? To si jako berete sebou gauč na festiák? Můžete mi prosím vás poslat fotku? Docela by mě zajímalo, jak to vypadá. Tak jo, to mě docela zaskočilo. Já festiáky taky mám hrozně ráda, plánuji v červenci, že navštívím Hrady, protože tam jsou moje oblíbené kapely a mě teda stanování nevadí, protože je to fakt jako super, si člověk může dát nějaký ten drinčíček, třeba mi tam někdo namíchá ten můj oblíbený Mai Tai a prostě můžu se bavit od rána až do večera. No tak jak to máte vy? Pište dál, povídáme si o hudebních festivalech a vašich zážitcích z nich. 606 736 736.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
3: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: je na řadě úžasná australská popová ikona Kylie Minogue. Pokud si dobře pamatuju, tak poslední koncert tady u nás v Čechách byl v roce 2014 a od té doby už naši republiku nenavštívila, ale příští rok podle mě by mohla nějaké tour vymyslet, protože tuším, že už to bude 40 let, co je na scéně, tato úžasná báječná zpěvačka. No a před námi je její hit, který se jmenuje Your Disco Needs You, pochází z alba Like Yours z roku 2000 a na jejím vzniku se podílel dokonce i Robbie Williams. Zajímavostí je, že tato skladba původně nevyšla ani jako oficiální single, přesto se stala doslova kultovní hymnou tanečního parketu a neodmyslitelnou součástí jejich koncertu. No tak si pojďme na chviličku rozsvítit takovou tu pomyslnou disco koulí zpěvačka Kylie Minogue a její písnička Your Disco.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax rádio.

0: Dobrovolnice Bouchalka pořádají pod záštitou Rádia Relax první charitativní bazárek na podporu spolků a azylů, kteří pomohli s umístěním pejsků z Bouchalky. V úterý 16. a ve středu 17. června v atriu hotelu Kladno. Od 10 do 19 hodin si můžete nakoupit oblečení, psí potřeby, hračky, plyšáky, ale i dekorace a bižutery. Přijďte si nakoupit. Pomůžete a uděláte radost sobě i druhým. 16. a 17. června v atriu hotelu Kladno.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: sekund nás dělí od 18. hodiny. Pojďme si poslechnout, jaké bude počasí.
1: Relax Radio.
0: Časí. Pokud se zítra chystáte ven, přibalte si raději deštník. Počasí bude spíše pod mrakem a hlavně v Čechách se během dne mohou objevovat slabé dešťové přehánky. Teploty se budou pohybovat mezi 13 a 18 stupni. Na východě republiky bude o něco tepleji. Ani mezi 18. a 19. hodinou se nebudete se mnou nudit, protože budeme pokračovat dále v tématu naše festáky, nebo co tam nejraději pijete a tak dále. No ale hudebně. Robin Schulz, malá ochutnávka. Jsem ráda, že posloucháte Radio Relax, tak zůstaňte s námi.
2: Relax Radio.
1: Jarka Poláková.
2: Jarka Poláková. Relax.
1: Relax Radio.

Pokud jste navštívili náš Facebook, tak jste zjistili dnešní moji otázku, jaký byl tvůj týden. Já se přiznám, já tento týden měla dosti náročný, dneškem končí totiž taková jistá má etapa, ale bylo to fakt hustý a těším se na ten večer, protože si zasloužím něco, čemu se sice odborně říká šumivé víno, ale my všichni víme, že se tomu říká prsečko. No, tak se pojďme podívat, jak jste na tom dnes vy a jestli potřebujete spíš kávu, dovolenou nebo rovnou týden volna, takže tady jsou vaše zprávy, Drahoš.

Píše, pro mě je nejlepší čtvrtek odpoledne, pátky máme krátký, to se chodíme na nástup jenom pozdravit, nemá smysl se pouštět do nějakých větších akcí. No a Pavel, já se cítím jak vyždímaný ovoce, ještě že zítra máme volno. No tak volno, volníčko, to bych taky brala, ale pokud nad tím tak přemýšlím, tak volno budu mít asi až v neděli.

Před námi je písnička, která se jmenuje Mary Had a Little Boy. A je to písnička, kterou vydala skupina, německá skupina Snap v roce 1990 na svém úspěšném albu World Power. Možná vám to něco říká, Mary Had a Little Boy. Mělo by to být tak trošku jakoby s motivem známé dětské říkanky. Ono se to i zpívá Mary Had a Little Lamb. Pokud jste viděli Sestra Faxi 2, tak tam ta písnička zazní. O zpěv se samozřejmě postarala americká zpěvačka Penny Ford a skladba se dostala do hit parád po celé Evropě. No tak si pojďme pustit a cesta zpátky do 90. Snap a Mary Had a Little Boy.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
2: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
3: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
2: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
3: Co si vezmu na sebe?
2: Zalando.
4: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června.

Festivaly a vše kolem nich se točí momentálně teď a tady na našem rádiu. Zprávu, kterou nám poslal Dominik, ten píše, že v mládí na festivaly jezdil opravdu často a prý nešlo ani tak o kapely, jako o to, že se tam vždycky seznámil s nějakou pohlednou slečnou. No, to je teda filuta. No představte si, že jedna z těch festivalových známostí mu vydržela dodnes. Píše taky, že na festivaly vyráží spolu i dnes, jen se za ty roky trochu změnil jejich hudební vkus, zatímco dřív člověk objevoval nové kapely, dnes si raději zajdou na koncert skupiny, kterou poslouchají už řadu let, třeba Činasky a další osvědčené hudební stálice. Dominiku, na festivalu prostě člověk nemusí najít jen úžasnou hudbu, kapelu, oblíbeného zpěváka, ale i partnerku na celý život. No takže pojďme to rozvést. Seznámili jste se někdy na koncertě, festivalu nebo na jiné hudební akci? Pište dál, dnešní téma jsou hudební festivaly a vaše zážitky s nimi. No a teď už pojďme za hudbou skupinu Black Eyed Peas a jejich Shut Up.

0: Dnešním tématem v anketě Relax v ulicích, tak jsme se vás ptali, co pijete za alkohol, a padl tam třeba i vinej střik. A tak mě napadlo, že některé míchané nápoje mají opravdu zajímavé názvy. Najdeme mezi nimi třeba Sex on the Beach nebo Tequila Sunrise, Long Island, a přitom často vůbec jako nechutnají, jenom hezky vypadají. No a proto vám mám pro vás takovou menší hádanku. Víte, jak se jmenuje koktejl, který vznikl na Kubě, obsahuje bílý rum, limetku, cukr, sodovku a mátu a údajně patřil mezi oblíbené nápoje spisovatele Ernesta Hemingwaye. Vaše správné odpovědi mi můžete posílat zprávou na 6673636 a samozřejmě mi můžete třeba napsat nějaké další nápoje, které patří mezi vaše oblíbené. Třeba objevíme nějakou inspiraci na letošní léto.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: ve vašem městě.
1: Relax Radio. All right, crew.

0: minulém vstupu jsem se vás ptala, dala jsem vám takovou menší hádanku, jaký koktejl se skrývá pod limetkou, cukrem, sodovkou a mátou a údajně patří mezi oblíbené nápoje spisovatele Ernesta Hemingway. První správné odpovědi na naši koktejlovou hádanku, tak to nám napsal Martin z Berouna, Jana Skladna a Petr z Rakovníka a správná odpověď je mojito. Musím říct, že mojito je jeden z těch nápojů, který se člověk spojí s létem téměř okamžitě. Stačí pár lístků máty, limetka, led a člověk má pocit, že sedí někde u moře, i když je třeba zrovna na zahradě a nebo grillujete. No a protože dnes probíráme zajímavé názvy drinků, schválně, jestli víte, jak vznikl koktejl Sex on the Beach? Nevíte? Vznikl údajně v 80. letech na Floridě a jeho název měl přilákat turisty. No, uznejte sami, že s názvem Juice s vodkou by asi takový úspěch neměl.
1: Čekuj náš web. www.radio-relax.cz. Jsme v

0: hodin.
1: Relax Radio.
0: No tak zítřek nebude úplně letní, ale ani vyloženě zichravý. Čeká nás hodně oblačnosti, občas slabý déšť a teploty většinou mezi 13 a 18 stupni. Pokud plánujete páteční výlet nebo posezení venku, deštník se může hodit, ale žádné vydatné liáky meteorologové zatím nepředvídají. Takže si užijte krásný čtvrteční večer. Hudy mě určitě nebudete strádat, protože v následující hodince uslyšíte báječnou skupinu Pet Shop Boys. My se výjimečně uslyšíme v pondělí, tak děkuji, že posloucháte Rádio Relax, mějte se krásně.
2: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax.
1: Relax Radio.

0: nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.
1: Řekni, kam můžeme odjít.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz.

0: jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Radegast ryze hořká 12 půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.
4: Relax.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio. Every-

chtěl jsem jenom říct, že už nehledám to, co je zbytečný, nechám vítrvát, nechám plynout dál to, co plynout má. Ale dokud budu tady, tak se budu dál hnát, přes všechny ty nástrahy hrdě dál stát jako voják v poli. Pochopil jsem dávno, že nejsem sám, ani ty, ani já, všechno má svoji roli. Když se řídíme dolů a padáme tmou a nevíme, kde jsme, tak je to jen součást, všechno to zapadá do jedna.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě. Shine bright like a diamond. Shine bright like

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4 Rakovník. 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 12. června. Tento den roku 1930 se narodil ilustrátor Adolf Born. Dalších 21 let trval, než na svět přišel kytarista Brent Delp z formace Boston. O další rok mladší byl Pete Farden, člen kapely Pretenders. Zemřel v roce 83 na předávkování drogami. Roku 1665 se nový Amsterdam přejmenoval na New York. V roce 1812 začala Napoleonova invaze do Ruska. Po 26 letech vznikl stát Iowa. Další rok na to se odehrál v Americe vůbec první baseballový zápas. Přesně 100 let poté vznikla i baseballová síň slávy. V roce 1981 pro změnu hráči zahájili 50-denní stávku. Třetí v jejich historii. Roku 1942 tornádo v Oklahomě zabilo 35 lidí. V 65. Rolling Stones vydali svůj světoznámý single

Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Lu.